0: A už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom, tam v té nemocnici tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé
1: samozřejmě
0: prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka, vlastně výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
0: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
0: No,
1: hvězdy?
0: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: tak jdete proti tomu.
0: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. Mm-hmm. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
0: no, to vám
1: Rokoko
0: řeknu, protože
1: a na Martu Kubišovou, to musíme
0: no,
1: zmínit.
0: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
0: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
0: Kréme, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy. A kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je. No, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vaše Kneckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
0: takový
1: jako.
0: Hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
3: Rádio Praha.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, more to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel legenda. Ale zkoušela jsem všechno možný, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Mm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalej, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta terapie. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přeci jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky, Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgy, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Rádio Praha.

0: talk about it.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, hej, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té
1: češtiny. A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicismy, hele, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, to jsou sami pomalý a se neprodá, a hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první

0: velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s Big Bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm-hmm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
0: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Ikony.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 letý byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková, takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třištíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je to ano, tak? Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi třídílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?
2: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max, jo. A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
2: časopisů, novin, různých webových serverů, že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem, nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třištíkovou.
2: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, těší. Kdyby se vám nikdo neozval.
2: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská podsta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.
0: Rádio Praha.

0: Váhalové.
1: Helena Přeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tady avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká pocta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí, je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v batách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje. Nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta. Co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
4: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Baziková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
1: Ano.
0: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
1: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco, říkali jsme se, je to fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
0: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
1: Řekla,
0: to byl ten hlavní důvod?
1: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
0: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
1: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třeštíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho stříhat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nevím, nějaké detaily nebo tak, a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic i s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoliv jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, to tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodi voda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi, není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít, a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, mm-hmm. že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet, a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila. Vlastně, co řekl, tak to jsem dělala, a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám. A prostě přijdu s šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
2: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
1: Jak by vypadal ten den a vlastně i noc?
2: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo.
1: Tu neskušenou,
2: zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo. Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže.

0: někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do Nové spirály?
0: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak skutečně jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
0: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle 2x. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherný vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90. byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy podařilo udělat. A
0: předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr
1: a vyplatilo se
0: a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovou hezkou práci a že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal a fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi 4 stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se jmenuje Bára Baziková. A co se bude Báru dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
2: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
1: A je pravda, že s Helenou Třištíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano. A vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje. Ano, něco prostě odpadne a něco přijde.
2: Je
1: to takový zákon toho života.
2: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
1: ale vydržet to vákuum. Když se zrovna nic neděje.
2: Trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
1: A volat to už vůbec nemá smysl.
2: Ne.
1: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
2: Ježíš, to bych chtěla, no ale no. Mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pidi roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebejk mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
2: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já si myslela, že řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
2: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
2: Já taky děkuju za hezký povídání.

0: byl JC Stewart, I Need You To Hate Me. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Vašek Miller. Máme pro vás dnešní první zprávy Rádia Praha. Je sobota 26. září. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Od dneška do pondělí nejezdí v Praze metro mezi stanicemi Pražského Povstání a Chodov. Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu na příští rok. Ve Švýcarsku zemřel český mladík, zřítil se na hoře Pilatus. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským Povstáním a Chodovem. Do stanice Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
1: Na Rohanském ostrově v Karlíně dnes se koná piknik nejen pro lidi bezdomova. Akce začíná v 11 hodin. Do příprav se kromě dobrovolníků pravidelně zapojují také lidé v těžkých životních situacích.
4: Organizátoři připravili na 10. ročník festivalu společné aktivity, grilování nebo živou hudbu. Lidé také budou moct využít konzultace se sociálními pracovníky a psychology. Dobrovolníci můžou na akci přinést spacáky a stany, nezničené oblečení nebo hygienu. Zároveň se můžou podělit o napečené buchty, koláče i jiné potraviny. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září, u nově pak bude klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
1: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 tisíc lidí. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista, zřítil se v prudkém terénu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí a uvedlo, že je v kontaktu s rodinou. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. V době neštěstí měli členové skupiny volno předtím, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Když mladík nedorazil na plánovaný sraz a nedařilo se ho kontaktovat, zavolala skupina policii. Záchranáři ho podle policie našli už mrtvého. Okolnosti nehody tamní policisté vyšetřují. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládl i evropský šampionát.
6: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. Po těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
1: Jiří Prskavec kvůli dvousekundové penalizaci za dotek branky skončil čtvrtý. Jan Barta obsadil 8. pozici, kajakářka Amálie Hilgertová byla 7., vyhrála Polka z Bolinska. V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Koukám na silnice, ale vypadá to docela klidně, žádné zásadní komplikace ani špunty, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pět. 5:45 startuje sobotní ranní vysílání Radia Praha s datem 26. září. Andrea a Adriana mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Pink a What About Us? A taky třeba Tom Gregory a jeho Fingertips. Hezké ráno.
2: Radio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Co byste si pustili radši, Nicka Cavea and the Bad Seeds a desku Murder Ballads nebo Leonarda Cohena a desku The Future? Přesně, tyhle dvě desky proti sobě stojí v hlasování na Facebooku Rádia Praha a jde samozřejmě o to, co budeme hrát v pondělí 28. září v 9 večer ve Vinilu. Rozhodněte o tom. Dneska očekáváme jasno nebo skoro jasno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, chvilku ale potrvá, než se k tomu vůbec doškrábeme, protože teď jsme na 7 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích? Stejně tedy klidně, tak ne, bohužel, máme čerstvou nehodu, právě teď tady blikla. Osobní auto ho havarovalo, nebo nabouralo do svodidel, je to v ulici 5. května na příjezdu do Prahy u Záběhlic. Je to těsně za těmi brýlemi, kterými byste sjeli do ulice Ryšavého. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Thomas Robin, Hold Me Closer v 6:30 na Radiu Praha. Teď zprávy a s nimi Vašek Milar.
1: Dobré ráno, provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů, očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od včerejška můžou lidé navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Zájem škol o program Erasmus Plus roste, nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce zhruba 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků, stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí ceny nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. V Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pozor, dávejte v ulici 5. května. Já jsem předtím říkal, že to je směrem do Prahy, tak ne, je to směrem k D1, směrem na Chodov a je to těsně za sjezdem na ulici Ryšavého. Havarovalo tam osobní auto do svodidel, policie už je na místě, buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

Praze po půl sedmé třeba Jason Mraz a jeho I'm Yours. A budou taky Zayna Sia a Dusk Till Dawn. Mimochodem, na pražském výstavišti je dneska Den hrdinů, kde si můžete zblízka prohlédnout hasičská auta, sanitky nebo policejní vrtulník. Hlavní program běží od 11 dopoledne do 5 odpoledne a vstup je zdarma, takže určitě dobrý tip na sobotu s dětmi bez toho, aby vám to udělalo vítr v peněžence. Užijte si to.

0: Kejmaro a Femlike You ve 6:45 na Rádiu Praha. Dáme si další díl naší řidičské abecedy, kterou připravil Vašek Drážek z redakce Zelené vlny. Dnes o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře.
1: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
2: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
1: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
2: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
2: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
0: Dneska budeme mít jasno nebo skoro jasno, a ne v hlavě, ale na obloze. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 7 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Ještě se koukneme na silnice, nejprve kolony. Koukám, nic tam není. A stále v šetření je ta nehoda na ulici 5. května, kde za sjezdem na ulici Ryšavého havarovalo osobní auto do svodidel. Policie už by měla být na místě a mělo by se to šetřit. Buďte ale opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Rádio.

0: Anastasia Sigentire je 7 hodin, ve studiu se mnou je opět Vašek Miller. Máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme hezké sobotní ráno.
1: Dobré ráno.

0: Lidé si včera poprvé po dlouholeté rekonstrukci prohlédli průmyslový palác v Praze, musí mít rezervaci. Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. A české tenisky jsou po výhře na Španělském ve finále poháru Billie Jean Kingové. Bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Opravený průmyslový palác na výstavišti včera uvítal první návštěvníky. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hybl.
2: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
0: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi tzv. Zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slabíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
3: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Rusko podle svého prezidenta Vladimíra Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl včera. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dřív porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin taky nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ale prý udeřila na volební místnosti. Několik představitelů západních zemí v posledních dnech varovalo, že Rusko může udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytla Ukrajině. České tenisky si poprvé o znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. V čínském Shenzhenu porazili Španělky a opět rozhodli, že už ve dvou singlových zápasech. Karolína Muchová nejdříve porazila Buzasovou Manejrovou a v té druhé Linda Nosková také ve dvou sadách jedničku soupeřek Buxovou. Wimbledonská šampionka si vážila šance poslat tým do zápasu o titul a vděčí za to i svým spoluhráčkám Marii Bouskové z prvního utkání s Velkou Británií a Karolíně Muchové v semifinále. Pokračuje Nosková.
4: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
0: O titul budou české tenisky hrát s vítězkami dnešního zápasu mezi Itálií a Ukrajinou. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Koukneme na silnice, stále v šetření, je ta bouračka na ulici 5. května směrem k D1, kousek za sjezdem na ulici Ryšavého se havarovalo osobní auto do svodidel a policie by měla být na místě. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. There's a
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy, do soboty, pardon, 26. září. Teď máme 5 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Medúza, Dem od Kennedy Paradise. A bude taky Alex Warren a Fever Dream. Příjemné vstávání s námi, my jsme Ra.

0: Je 7:45 a vy jste s rádiem Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
4: Vlak RB RegioJet.
3: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
5: Hasta la vista, baby.
3: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
5: I'll be back.
3: 45 má tenistka Serena Williams.
6: You owe me apology. I have never cheated in my life.
3: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
0: A ta sobota bude v Praze jasná nebo skoro jasná s teplotami 20 až 22 stupňů Celsia, ale chvilku nám to potrvá, teď jsme na 7 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, co se kolon týče, docela v pohodě, nikde nic, tak šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, 2 ženy a 1 syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pauli Hambersten a Two Loves and Body v 7:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Vašek Miller.
1: Dobré ráno, superdávka se od října změní. Mění se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly rodiče dětí do 7 let. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Lidé mají na případnou změnu zdravotní pojišťovny čas už jen do konce měsíce. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou k 1. lednu. Lidi přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Vždy by si měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu. Školním jídelnám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba více bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby na nové jídelníčky přešly co nejdřív. Budou mít čas odhalit nedostatky a napravit je. Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Šéf iránské diplomacie uvedl, že Spojené státy musí splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění. To Washington a Teherán podepsali v červnu. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doprava relativně v klidu, provoz víkendový, dávejte na sebe pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha třeba Rihanna, Love on the Brain. A bude taky Tera a Do You See. Mimochodem, věděli jste, že v kostelní lhotě na Nymbursku mají umělou písečnou dunu, vybudovali ji kvůli ohrožené kostřavě písečné. Navíc se o tom dočtete na serveru iRozhlas, kde najdete taky fotky přímo z místa.

0: To byly The Course a Give Me a Reason. Je 7:45, posloucháte Rádio Praha? Na lince C pražského metra dnes začala výluka. Soupravy nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Z Opatova na Háje jezdí metro jen po jedné koleji. Dopravní podnik spojení plně obnoví v úterý ráno. Víc k tomu zjišťoval redaktor Dominik Kučera. Pěkný den.
1: Hezký den. V úseku mezi Pražského povstání a Chodovem lidé můžou využít náhradní autobusy linky XC. Ty jezdí přes den a zastavují u všech dalších stanic, které metro neobsluhuje, tedy Pankrác, Budějovická, Kačerov a Rostyly. Přesnou polohu zastávek náhradních autobusů najdou lidé například na webových stránkách dopravního podniku nebo se můžou zeptat informátorů v reflexních vestách. Dodám, že mezi stanicemi Letňany a Pražského povstání metro jezdí jako obvykle. V úseku mezi Chodovem a Háji po každé koleji v obou směrech jezdí jen jedna souprava Kyvadlově. Od úterního rána budou moct cestující využít metro C opět po celé trase bez omezení.
0: Dominiku, co je důvodem té výluky?
1: Na trati dělníci vyměňují původní pražce, popisuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové.
1: Z celkového počtu asi 20 000 původních pražců na trati metra C jich zbývá dopravnímu podniku vyměnit kolem 3,5 tisíc. Obnova má být dokončená předtím, než na trase začnou jezdit automatické soupravy. Bez strojvedoucích.
0: Plánuje dopravní podnik na lince C letos ještě nějaké další rekonstrukce?
1: Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové bude současná oprava letos na lince C poslední. Další obnovy pražců plánuje dopravní podnik v příštím roce. Dělníci by měli pražce vyměňovat o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a o dvou prodloužených víkendech příští podzim.
0: Na C-čku pražského metra mezi Pražského povstání a Chodovem je přerušený provoz. Soupravy v úseku pojedou opět od úterního rána. Informace nám k tomu přinesl redaktor Dominik Kučera. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, furt jsme na 7. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. A podíváme se samozřejmě taky na to, jak to vypadá na silnicích a vypadá to pořád skoro stejně, i když tamhle je, no jo, máme novou bouračku. Konkrétně osobák s nákladákem na příjezdu po D8 v Cínovecké se srazily ty vozy. Je to těsně před sjezdem na Ďáblice. Dávejte veliký pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Luis Capaldi, Survive na Rádiu Praha. Připomínám, že v Holešovické tržnici běží až do středy festival ilustrace a komiksu Lustr. Co všechno tam uvidíte, zjišťovala naše reportérka Monika Doleželová a její reportáž najdete na webu Rádia Praha. Teď ale další zprávy, ve studiu s nimi je Vašek Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Od dneška nejezdí metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Policisté hledají vězně, který odešel z pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Polsko připravuje nabídku pro zřízení nové americké vojenské základny. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Metru na lince C začala dnes výluka, provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
0: Dělníci opraví desítky laviček u stanice metra B Hůrka ve Stodůlkách. Nový bude především mobiliář podél pěších tras směrem k Novým Butovicím. Následně technici vymění také prkna laviček na Slunečním náměstí. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové mají práce trvat zhruba měsíc.
3: K opravám a údržbě laveček, které jsou pod vlivem každodenního používání a povětrnostních podmínek opotřebované, dochází postupně, aby obyvatelé měli stále k dispozici místo k odpočinku a práce co nejméně omezovaly pohyb chodců.
0: Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bratkou. Z pracoviště odešel ve vězeňském oblečení šedé barvy. Informace o něm volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna, měla by být až pro 5000 vojáků. Oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
4: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajby titulu v kajakrosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bartá. Mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kanoji získala bronz. Kanoista Lukáš Kratochvíl byl před debitu na mistrovství Evropy stříbrný. A bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Cínovecké na příjezdu do Prahy po D8 na přemostění s ulicí Kostelecká ve směru do centra se srazil osobák s nákladákem. Počítejte tam se zdržením a buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pět minut po osmé, posloucháte Rádio Praha v sobotu 26. září. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Lola Young a Messi. Bude taky Teddy Swims a Mr. Know-it-all. Mimochodem, před 57 lety vyšla v Británii deska Abbey Road od Beatles. Na přední straně obalu není název desky, ale ta slavná fotka na přechodu. No a člověku stačí jediný pohled a hned ví, o jakou muziku se jedná.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Je čtvrt na devět a vy jste s rádiem Praha.
1: Praha je nej. V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia a konečně jsme poskočili, teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Podíváme se ještě na dopravu, stále v šetření je ta nehoda na příjezdu po D8 v Cínovecké. Na úrovni přemostění Kostelecké ulice směrem do centra se srazil osobák s nákladňákem. Dávejte pozor.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 8:30 a na rádiu Praha si dáme zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, provoz vlaku na koridoru mezi Prahou a Brnem je u České Třebové zastavený. Mezi stanicemi Rájec, Jestřebí a Blansko totiž vlak srazil člověka. Na svém webu o tom informují České dráhy. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava a některé dálkové vlaky jedou po odklonné trase. Omezení mělo trvat asi do 9 hodin ráno. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. A lidé můžou od včerejška navštívit opravený průmyslový palác v Praze na Výstavišti. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí ceny nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Cínovecké na příjezdu do Prahy na přemostění Kostelecké ulice směrem do centra stále šetří nehodu osobáku s nákladňákem. Zdržíte se tam. Buďte opatrní.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ně byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

po půl deváté v ranní Praze ATB Topic A7S a Your Love 9 PM. Budou taky The Script a jejich The Last Time. Hezké ráno.

0: To byl Benson Boone, The Time of My Life. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Stále jste se ještě dostatečně nenabažili pražskými vinobraními? I tenhle víkend si můžete užít další. Třeba na náplavce, kde ochutnáte vína z Jižní Moravy i ze zahraničí, burčák, no a k tomu si poslechnete živou hudbu. Další vinobrání bude v sobotu na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích. I tam si dáte víno, burčák a zatancujete si na cymbálovku. No a jestli vás láká spojení vína s pouťovou atmosférou, tak se vydejte na Prosek, tam si můžete poslechnout třeba Ondřeje Rumla nebo Olgu Lounovou. V pražské zoo zase oslaví Světový den goril. V sobotu se tam dozvíte, jak se v pražské zoo za desítky let změnil chov těchto největších primátů a jak se daří zdejším mláďatům. Chovatelé navíc gorilám připraví speciální překvapení v podobě hraček a dalších podnětů, které jim zpestří den. Program se zaměří taky na ochranu goril ve volné přírodě. A v kulturním centru Gabriela Loci na Smíchově bude sobota patřit knihám a všem, kteří bez nich jednoduše nemohou být. Těšit se můžete na 3 programové scény, velké knihkupectví, autogramiády i stánky menších nakladatelů. Chybět nebude ani cizojazyčná literatura, deskové hry nebo nejrůznější knižní doplňky. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A pokud vás víc baví sport než kultura, tak naši fotbalisté dneska večer vstupují do Ligy národů domácím zápasem s Chorvatskem. Výkop je 8:45 a přímo ze stadionu ho budou komentovat taky naši reportéři, konkrétně na radiožurnálu Sport. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, pořád jsme na 9 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Koukneme taky na silnice, nejprve na kolony, s těmi to ale vypadá dobře, nikde nic extra a zdá se, že stále v šetření je ta bouračka osobáku s nákladákem na příjezdu po D8, konkrétně v Cínovecké, na přemostění Kostelecké ulice. Dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Caelan Scott, If You Ever Change Your Mind. Je 9 hodin, ve studiu se mnou Vašek Miller, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké sobotní ráno.

0: Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k měsíci Enceladu a papež Lev XIV. Povede v Paříži venkovní vši pro víc než 500 000 lidí. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Jako někdejší šéf ředitelství speciálních sil odpovídal Hofírek mimo jiné za řízení, výcvik a připravenost českých speciálních sil, určených například pro přímý boj a osvobozování rukojmích. Díky své prověrce má přístup k informacím týkajícím se bezpečnosti země. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tady posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
2: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
0: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
3: Robia to tiež Francúzi, LCP, máme s nimi veľkú spoluprácu. V podstate riešenie nebude ani jedno z toho, čo je. Najdeme si podmienky, aké tam budú a spolu vymyslíme nové riešenie.
4: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
3: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučinění.
4: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů více než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
5: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Britský pilot Mercedesu George Russell ovládl kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozu Formule 1. V Baku vyhrál před Monačanem Charlesem Leclercem z Ferrari a Australanem Oscarem Piastrym z McLarenu. 15. závod mistrovství světa začne ve 13 hodin. Lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli odstartuje po nehodě v kvalifikaci ze 16. pozice. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 22 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách ještě koukneme na silnice a na to, co se na nich děje. V tuhle chvíli to vypadá, že by všechno mělo být vyřešeno, kolony žádné nejsou, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Do soboty s datem 26. září vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Klaněm. Teď máme 6:03 po 9. Přeju hezké ráno. Za chvilku Avicii a Hey Brother. A bude taky James Blunt a jeho nedávná novinka Tastes Like Summer.
1: Rádio Praha.

0: To byl James Blunt, Tastes Like Summer, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
4: Vlak RB RegioJet.
3: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton. Hasta la vista, baby. Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi. I'll be back. 45 má tenistka Serena Williams. You owe me apology. I have never cheated in my life. A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude hezká, čekáme jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů Celsia, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Na silnicích relativní klid, kolony v podstatě nikde a žádné, ale bohužel máme novou bouračku v Tomajerově ulici u nemocnice, jestli to chápu správně, tak se srazila 2 osobní auta. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každou neděli 9 večer na Rádio Praha.

0: Miles Smith a jeho Nice to Meet You na Rádiu Praha. Mimochodem dneska ve 12 hodin a 5 minut uslyšíte tady u nás na Rádiu Praha zpěvačku Báru Basikovou v pořadu host Lenky Vahalové. Řeč bude o časozběrném dokumentu Heleny Třeštíkové, ale taky o tom, co pro Báru znamenal muzikál Jesus Christ Superstar. Nenechte si to ujít, teď je 9:30 a dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne, superdávka se od října změní. Mění se třeba definice zranitelných osob, nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byli jen rodiče dětí do 7 let. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bratkou. Z pracoviště odešel ve vězeňském oblečení šedé barvy. Školním jídelnám zbývá rok na to, aby se nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba více bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby na nové jídelníčky přešly co nejdřív. Budou mít čas odhalit nedostatky a napravit je. V New Yorku bude mít dnes světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování. Formou scénického čtení ji představí spisovatel Adam Kopnik a oscarový herec F. Murray Abraham. Dosud neznámý rukopis prvního českého prezidenta dokončil režisér Jiří Havelka. Českou premiéru stvární v říjnu herci Ivan Trojan a Martin Mišička. Hru Varování přečtou výtvarně Pražského hradu při festivalu Havel Live. A dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dobrá zpráva, ta nehoda v Cínovecké na příjezdu po D8 byla už odstraněna, takže se to tam rozhýbalo a nikde byste se teď neměli zdržet. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová. Chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byl Ed Sheeran a Thinking Out Loud. Je 10:45. Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl jenom Arnold Schwarzenegger. Visela na nich také svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connor. Její představitelka Linda Hamilton slaví dnes 70. A přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, právě role Sarah Connor jí zajistila nesmrtelnost.
1: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
2: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
1: O 7 let později se ale Sarah vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
3: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sáru z prvního filmu a pak úplně jinou Sáru ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
1: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sára. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
4: Oxid siřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
1: K roli Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor – Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
5: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
1: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Na silnicích stále víkendový provoz, dávejte na sebe pozor a mějte šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 10 hodin na Rádiu Praha, čas na další zprávy. Ve studiu už je Václav Miller. Vašku, vítám tě, ahoj.
1: Díky, Vláďo, ahoj a hezké dopoledne. Od dneška nejezdí v Praze metro mezi stanicemi Pražského Povstání a Chodov. Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. A Prague Art Week zpřístupňuje sbírky Pražské národní galerie nebo Kunsthalle. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským Povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
1: Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
4: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
1: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko a Francie. Na zahraniční výjezdy, krátkodobé, dlouhodobé nebo skupinové, můžou vyrazit i učitelé. V Praze je pátý ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Zdarma si tak budou moci návštěvníci prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthalle. Festival propojí současné umění s uměním historickým a nabídne ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru. Podrobnosti nabídneme v reportáži v 10.30. Jemenští povstalci Husijové opět útočili na Saúdskou Arábii. Riádem vedená vojenská koalice v Jemenu sestřelila dvě balistické rakety a dva drony. Podle vojska mířili na Riád a na město Chamis Mušajt nedaleko jemenských hranic. Kvůli konfliktu se setkali generálové Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, které mají společnou obranou dohodu.
5: Vojenští představitelé těchto tří zemí zhodnotili bezpečnostní situaci a hrozby, kterým čelí Saúdská Arábie. Podle saúdské státní tiskové agentury chtějí posílit vojenskou i zpravodajskou spolupráci. Přímé zapojení do obrany Saúdské Arábie ale vojenští šéfové nepotvrdili. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda mezitím vyzvala obyvatele k mobilizaci proti Husijům. De facto jemenský prezident sídlící v Riádu Rašád Alími nabídl milost všem, kdo povstalce opustí. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: České tenisky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Španělskem rozhodli už po dvou hrách. V té první Karolína Muchová porazila ve dvou setech Buzasovou Manejrovou, v té druhé Linda Nosková, také ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po čtyřech letech a popisuje, jak se na kortu cítila.
6: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mi to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
1: Ve finále se Češky utkají s lepším z dvojice Itálie-Ukrajina. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No, doplníme aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada, například na dálnici D1 na 19. kilometru ve směru z Prahy. Dejte pozor, je tam nehoda dodávky a osobního auta a neprůjezdný je kvůli tomu levý jízdní pruh. Opatrně na D1 také na 7,5. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce údržby a proto zvyšte opatrnost. Ta platí taky na D1 trošku dál od Prahy, ve směru z Prahy na 53. kilometru. I tady se pracuje na silnici, je tady omezení a nehoda 3 osobních aut. V místě omezení jezdí se jedním jízdním pruhem, místo je průjezdné připojovacím pruhem. Tvoří se kolona se zdržením asi 20 minut. A ještě se podíváme na Pražský okruh na exit 28 ve směru k dálnici D7. Tady se pracuje na silnici, očekávejte také krátkodobé omezení provozu. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 6 minut, sobota 26. září a je s vámi víkendová Praha. Festival Prague Art Week propojuje desítky galerií, muzeí a ateliérů. Co všechno během těchto dnů nabízí, nám už v 10:30 řekne naše létající redaktorka Monika. No a taky pro vás máme další vybrané songy, s nimi už čeká Bruno Mars. Lady Gaga. I kapela Coldplay. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Na Rádiu Praha rozpíval The Weeknd, je krátce po čtvrt na jedenácté, přejeme nádherný sobotní den, mimochodem nádherný je i pro Andrej, které dnes slaví svátek a slaví se i jinde, mimochodem Andrejám přejeme všechno nejlepší, no a v pražské zoo dnes probíhá oslava světového dne goril a poznat tak můžete fascinující svět goril a taky zjistíte, jakým hrozbám čelí ve volné přírodě. Zvířatům se dnes předává enrichment a chovatelé zvou i na komentovaná setkání v každou celou hodinu. Pondělí pak bude patřit oslavě 95. výročí založení zahrady. Těšit se můžete na celodenní program za přítomnosti vzácných hostů. Více informací najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Pozor si dejte například na dálnici D1. Tady máme hned několik komplikací. Je to i nehoda, a to na 19. kilometru ve směru z Prahy. Neprůjezdný je tady levý jízdní pruh kvůli střetu dodávky a osobního auta. Projíždějte proto velmi opatrně. D1, 7,5. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce údržby. Je tady uzavřený odstavný pruh, tak opatrně. D1, trošku dál od Prahy, z Prahy na 53. kilometru je kolona kvůli dopravní nehodě. Srazila se tady 3 osobní auta v místě omezení, kde se jezdí jedním pruhem. Místo je průjezdné připojovacím pruhem a tvoří se kolona se zdržením asi 20 minut. Pozor si dejte taky na D5, tady máme problém na 32. kilometru ve směru na Rozvadov, je tady nehoda 2 osobních aut. Ta vozidla už jsou po nehodě v odstavném pruhu, ale pozor, na vozovce jsou stále zbytky po nehodě, střepy, kus chladiče a tak dále v levém jízdním pruhu, takže i tady dejte pozor, v místě levým jízdním pruhem momentálně neprojedete. A ještě pražský okruh exit 28 ve směru k D7, pracuje se tady na silnici a je tady omezení. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je krátce po půl jedenácté a s vámi stále Rádio Praha. Pěknou sobotu. Praha se na 4 dny proměnila v jednu velkou galerii. Festival Prague Art Week letos propojuje desítky míst po celé metropoli. A to od velkých institucí přes menší galerie až po ateliéry, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Víc o akci zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Celý festival najdete na umělecké mapě Prahy. Je to 42 lokací, včetně umělecko-průmyslového muzea, kde se nyní nacházíme. A kdybych měla vypíchnout nějaké lokace, které byste určitě neměli minout, tak bych se zasoustředila na ty, kde probíhá nějaký živý program.
2: Představila festival jeho ředitelka Lenka Bakešová. Zapojené jsou velké instituce, například Národní galerie nebo Kunsthalle, ale také soukromé galerie a menší výstavní prostory. V rámci festivalu mají návštěvníci jedinečnou možnost navštívit třeba ateliér The House.
1: To je soukromá instituce, umělecký hub, který přes rok slouží jako umělecké ateliéry, kam běžně přístup není, ale v sobotu odpoledne budou i tyhle umělecké ateliéry otevřené a diváci vlastně budou mít možnost poznat se i přímo s těmi umělci, kteří v těch ateliérech tvoří.
3: Těch míst je opravdu hodně, takže člověk asi jako úplně nemá šanci to všechno navštívit.
1: Doporučila bych rozhodovat se podle toho, jak kolik máte času. No, a vyrazíte na nějaký program, zjistíte, že vám ještě zbyl čas a budete třeba na Praze 1, tak se můžete na našem webu podívat na mapu lokací a vlastně na té mapě uvidíte, jaké nejbližší galerie kolem vás se nacházejí a z těch si pak můžete vybrat, co vás zajímá.
2: Součástí festivalu je třeba galerie Magnus Art, kde probíhá výstava Kabinet života a představuje soukromou sbírku Oldřicha Utendorfského. Ta připomíná historický kabinet kuriozit. Výstavu představila kurátorka Valérie Horvát.
4: Já bych návštěvníkům doporučila přistupovat k té výstavě a k těm jednotlivým exponátům úplně po svém. Ať se opravdu každý zastaví u toho, co jeho osobně zaujme. Ať možná pověnuje chvilku tomu, že si ještě ani o tom předmětu nepřečte. Co jemu ten předmět nebo to dílo nějakým způsobem předává, říká. A až potom si může přečíst, jestli se vlastně jedná o umění, nebo je to nějaká přírodnina. A je to i něco, k čemu vyzývá sám sběratel, sám pan Utendorfský. A je to, myslím, i takový jeho jako osobní přístup, že prostě hledá nějaký dialog s tím předmětem spíš než na první dobrou tu informaci.
2: Prague Art Week potrvá až do neděle 27. září a kompletní program i jednotlivé akce najdete na webu festivalu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme na dálnici D1, a to na 19. kilometru ve směru z Prahy. Tady bohužel stále komplikuje provoz nehoda dodávky a osobního auta. Neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem, tak opatrně v tomto místě. Pozor si dejte taky na D5, a to na 32. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. I tady je nehoda, tentokrát se jedná o střet dvou osobních vozidel. Ta jsou v odstavném pruhu, ale zbytky po nehodě jsou stále v levém jízdním pruhu. Ten je neprůjezdný kvůli tomu, tak opatrně i v tomto místě. A připojím ještě Pražský okruh, sjezd exit 28 ve směru k dálnici D7. Pracuje se tady na silnici, očekávejte proto omezení a projíždějte velmi opatrně. Dobře, dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona. O zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
9: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ní byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha dospívala Adele, teď je krátce po 10:45. Venku nás dnes čeká krásný podzimní den. No a nezbývá, než si udělat třeba procházku, projít se, uvolnit si trošku hlavu od nějakých špatných myšlenek a třeba si něco pěkného koupit. A dnes můžete opět zaskočit také na farmářské trhy na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Probíhají vždy od středy do pátku mezi 8 a 18 hodinou a v sobotu, tedy dnes, od 8 do 14. Trhová sezóna standardně trvá do prosince a na trzích pro vás mají sezónní zeleninu, ovoce, čerstvé bylinky přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky, a to vše z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby či rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení. No a další lákavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou osobního auta a motocyklu v Praze na jižní spojce, a to ve směru na Prahu 9. Na úrovni Záběhlic dejte pozor před sjezdem k čerpací stanici pohonných hmot. Tady havarovalo osobní auto a motocykl, jak jsem říkal, je tady poměrně silný provoz. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Komplikace zůstávají tak na Pražském okruhu u sjezdu exit 28 ve směru k D7. Pracuje se tady na silnici a je tady omezení. Problémy zůstávají i na dálnici D1, a to na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady nehoda dodávky a osobního auta a neprůjezdný levý jízdní pruh. A připojím ještě D5, 32. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Havarovala tady dvě osobní auta, jsou už odstavená v odstavném pruhu, ale levým jízdním pruhem momentálně neprojedete, jsou tam zbytky po nehodě, střepy, kus chladiče a tak dále, tak opatrně i v tomto místě. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagramu nebo Facebooku. Jsme

0: Tohle byly Benres na Rádiu Praha. Je 11 hodin, ve studiu je už připravený Václav Miller se zprávami. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Mláďo, a dobré dopoledne. Lidé si včera poprvé po dlouholeté rekonstrukci prohlédli průmyslový palác v Praze, museli mít rezervaci. Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů a Mexiko a Havaj se připravují na příchod hurikánů. V Praze bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opravený průmyslový palác na výstavišti včera uvítal první návštěvníky. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a také levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hybl.
3: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost z hášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
1: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
4: Špagety s bazalkovým pestem.
5: Tam už je, vaše kolegyně míchají.
4: Ano.
6: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
4: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
6: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
7: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
6: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Podpora na bydlení superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
8: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
1: Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán 4. a 5. kategorie by neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Sebou nese skoro 5-metrové vlny a silnější srážky. Ve městě Lázaro Cárdenas voda zaplavila některé domy. Mexické úřady preventivně uzavřely školy a do oblasti vyslali 15 000 příslušníků bezpečnostních složek. Podle amerického národního centra pro hurikány se další hurikán Nolo blíží k Havajským ostrovům. Naplno by je měl zasáhnout dnes. Havajský guvernér vyhlásil stav ohrožení a vyzval obyvatele, aby si připravili zásoby pro případ mimořádné situace. Bouře by mohla zasáhnout část ostrova Big Island a sesuvy půdy hrozí i na Maui. Spadnout má podle meteorologů až 50 mm srážek. Fotbalisté Francie zvládli premiéru pod novým koučem Zinedinem Zidanem. Na úvod elitní skupiny Ligy národů vyhráli v Turecku 1-0. Italové naopak pod staronovým trenérem Robertem Mancinim podlehli Belgii 0-2. A Češi budou hrát s Chorvatskem dnes od 20 hodin a 45 minut. A Karolína Špicarová byla 13. mezi juniorkami na mistrovství světa v silniční cyklistice. Vyhrála Španělka Neiraová. Závod mužů do 23 let ovládl Američan Barry. Nejlepším českým reprezentantem byl na 58. místě Alberto Carlo Monti. V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na jižní spojce ve směru k Černému mostu, tedy na Prahu 9. Před sjezdem do ulice v Korytech na úrovni čerpací stanice Orlen máme hlášenou nehodu. Osobní auto se tady střetlo s motocyklem, projíždějte proto velice opatrně. Komplikace zůstávají také na pražském okruhu u sjezdu exit 28 ve směru k D7 se pracuje na silnici. Připravte se na možná omezení a projíždějte opatrně. Opatrně i na dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady nehoda dodávky a osobního auta a neprojedete levým jízdním pruhem. A připomínám také komplikace na D5 na 32. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Tady je také nehoda, konkrétně v levém jízdním pruhu. Momentálně neprojedete kvůli té nehodě, havarovala tady dvě osobní auta, ale jízdní pruh ještě není uklizený, takže opatrně i v tomto místě. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6,5 minuty po 11. hodině, nádherné sobotní dopoledne. Bibliobusy vídají lidé v pražských ulicích s přestávkami od roku 1939. Posledních 43 let s pojízdnou knihovnou navštěvuje čtenáře knihovník Pavel Machart. Teď má nový autobus jménem Matilda a vzal nás sebou na cestu. Víc prozradíme už za necelou půl hodinu. A na své si opět přijdou i příznivci té nejlepší muziky. Ve víkendové Praze ji nabídne Taylor

0: Tak Harryho Stylese na Rádiu Praha asi nemusím příliš představovat, je po čtvrt na 12, blíží se sobotní oběd, ten dnešní s datem 26. září. Tak samozřejmě věřím, že se na něj těšíte a věřím, že se těšíte i na celou řadu akcí, které během tohoto víkendu můžete navštívit, vlastně prodlouženého víkendu. Praha totiž opět žije, navštívit můžete celou řadu slavností nebo třeba degustačních akcí. Třeba Negroni Week, a to do neděle v Holešovické tržnici. Vinobraní na náplavce dnes pokračuje na Rašínově nábřeží. Dnes můžete zamířit i na počernické vinobraní na Chvalské tvrzi. Finewood zažijete v Újezdu nad Lesy v ulici Čentická. Svatováclavská pouť je na proseku a vinobraní ode dneška do pondělí, je to v okolí kostela svatého Václava. Vinobraní na Střeláku je v neděli na Střeleckém ostrově a svatováclavské vinobraní pod Pražským hradem proběhne v pondělí u Vily Richter. Tak přejeme dobrou volbu i zábavu. Praha žije. Rádio Praha. No a nevynecháme ani aktuální dění na silnicích. Připomínám komplikace na jižní spojce v Praze, a to ve směru konkrétně na Prahu 9, tedy k Černému mostu. Před sjezdem do ulice v Korytech na úrovni čerpací stanice Orlen dejte pozor na nehodu osobního auta a motocyklu. Komplikace máme stále také na dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady nehoda dodávky a osobního auta a neprojedete levým místním pruhem. Problémy teď vidím i na D4, a to konkrétně na 32,5 až 34,5 kilometru ve směru z Prahy na Příbram. Tvoří se tady kolona vozidel, je to před omezením. Vozidla sjíždějí do jednoho jízdního pruhu, zdržení je zhruba čtvrt hodiny. Pozor také na D5 na 32. kilometru ve směru na Rozvadov. Tady je nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh, ve kterém po té nehodě, která už je odklizena do odstavného pruhu, zůstávají kusy chladiče a střepiny na vozovce, takže levým jízdním pruhem tady neprojedete. A připojím ještě Pražský okruh, a to sjezd exit 28 ve směru k D7. Tady se pracuje na silnici, projíždějte opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 11 hodin, téměř 30 minut, s vámi Rádio Praha, přejeme pěknou sobotu. V Praze jezdí nový bibliobus jménem Matilda. Pojízdná knihovna s literaturou pro děti a dospělé navštěvuje například místa, kde chybí kamenné pobočky městské knihovny. V pražských ulicích doplňuje starší a menší bibliobus Oscar.
1: Baví mě ty toulavý kolečka, prostě jak jste furt někde jinde, nejste na jednom místě, nemáte jednu knihovnu, do které každý den chodíte stejnou cestou, jezdíte jinýma ulicema.
2: Popisuje Pavel Machart, který v pojízdné knihovně pracuje 43 let jako knihovník.
1: Je to zajímavý, když třeba potkáte člověka, který za váma přijde a říká, ježišmarja, já jsem vás neviděl 20 let a já si ho pamatuju jako pětiletýho kluka. Že opravdu sledujete život některých lidí od mládí až po stáří, jako.
2: Na podolskou zastávku bibliobusu Matilda se přišla podívat i paní Kristýna, která si pamatuje i starší bibliobusy.
3: No, já když jsem viděla pana knihovníka, tak jsem si uvědomila, že ještě já jako dítě si ho pamatuju, že jsem chodila do bibliobusu, no a to už je 25 let zpátky, takže neuvěřitelný, že to takhle dlouho funguje a teď chodí moje dcera sem do bibliobusu, takže to je moc hezký.
2: A myslíte, že sem budete dále chodit?
3: No určitě, možná přemýšlím, že i já si zase obnovím kartičku a půjdu si něco půjčit, takže určitě jo a dcera určitě taky dál si bude půjčovat.
2: Pojízdnou knihovnu pravidelně navštěvuje také paní Hana.
4: Jsem s panem knihovníkem velmi spokojená, protože mi vždycky dobře poradí, takže já si jdu vybrat, ale on mi spíš vybere on, což je výborný, že si zapomenu brýle, ty dneska mám. Jdu hlavně vrátit knížky, aby nebylo penále a doufám, že tady něco najdu, co mě bude zajímat a bavit.
2: A jak se vám líbí ta nová Matilda?
4: Moc se mi líbí, hlavně tady dětský koutek, ale bohužel sebou nemám vnuka, ten by to ocenil. Viděla jsem, co tady je zajímavého, rychlý šípy, to bych si zase přečetla s chutí.
2: Podle pravidelného jízdního řádu bibliobusy navštěvují místa po celé Praze, kde jsou tradiční služby knihovny méně dostupné. Popisuje knihovník Jan Mazura, který zajišťuje provoz bibliobusů.
5: Když čtenář nejde za knížkou, tak knížky vezeme za ním. No a to je vlastně úkol městské knihovny v Praze. Je to právě o tom, tahle ta naše pojízdná knihovna, potkáte ji tam, kde byste ji i nečekali.
2: První bibliobus do pražských ulic vyjel v roce 1939, vysvětluje Mazura.
5: Měl lepší život, protože samozřejmě přišla válka a Němci zabrali auto pro vojenské účely, odjel jako vojenský lazaret pojízdný na frontu, odkud už se nevrátil.
2: Po druhé světové válce se pojízdné knihovny do Prahy vrátily. Po asi dvou hodinách na zastávce v Podolí řidič startuje motor a bibliobus vyráží dál. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Malošík.
0: A na silnicích je problémů celkem dost, pojďme na ně. Připomínám komplikace na dálnici D1. Tam máme stále komplikaci na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno v podobě dopravní nehody, dodávky a osobního auta. Kvůli této nehodě neprojedete levým jízdním pruhem. D1, exit 21, směrem z Prahy na Brno. Tady je odstavené porouchané auto po nehodě, čeká na odtah, i tady opatrně. Pozor také na D4 na 32. až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Příbram. Tvoří se tady kolona vozidel před omezením, kdy auta, respektive provoz, je svedený do jednoho jízdního pruhu. Očekávejte zdržení zhruba čtvrt hodiny. D5, komplikace tady máme na 33. až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě doplním Pražský okruh, sjezd exit 28 ve směru k D7. I tady probíhají práce na silnici, tak opatrně. A šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová. Chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: A dnes je sobota 26. září. Hostem Lenky Vahalové dnes bude zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co Báru v roce 1996 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ní byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? O tom všem promluví na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Skvělý poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A doplníme aktuální dopravní informace. Máme tady problém v Brusnickém tunelu, a to ve směru na Troju. Komplikace jsou kvůli nehodě nákladního auta s osobním. Projíždějte velmi opatrně. Opatrně také na dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno stále vyšetřují nehodu osobního auta a dodávky. Neprůjezdný je kvůli tomu levý jízdní pruh. D1, exit 21 směrem z Prahy na Ostravu, tady je odstavené porouchané vozidlo po nehodě, čeká na odtah. Komplikace máme i na D4, a to na 32,5 až 34,5 kilometru ve směru z Prahy na Příbram. Tady se tvoří kolona vozidel kvůli omezení na silnici, kdy provoz je svedený do jednoho jízdního pruhu. Očekávejte zdržení. A ještě připojím D5, 33,5 až 34,5 kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Práce na silnici tady probíhají a pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Václav Miller je muž na svém místě. Teď je třeba ve studiu Rádia Praha s poledními zprávami. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké poledne. Večerní testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou severně od Prahy. Po desetiletích se našla neznámá hra Václava Havla. Nedokončené varování zazní poprvé veřejně v New Yorku. V rakouských Alpách přibývá nehod, ústup ledovců mění i známé trasy. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
3: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
1: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Hlavní město opraví 4 hasičské stanice za zhruba 37 milionů korun, schválili to pražští radní. 20 milionů dostane stanice v Sokolské ulici a v Radotíně, kde je nutné opravit střechy i fasády. Za zbývajících 17 milionů korun zrekonstruují dělníci ve stanicích v Krči a na Smíchově staré kotelny. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení varování uvede kulturní centrum 929Y v New Yorku.
4: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
5: Ferdinand Vaňák, Havlovo literární alter ego, známe třeba právě z audience. Objevuje se i ve varování. Textu o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stán, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka.
6: Máš politický přehled, kdo jiný má vědět, co oni o tobě chtějí vědět.
5: Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Mary Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
7: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté večer vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edenu se večer utkají s Chorvaty. Národní tým poprvé v soutěžním zápase povede zahraniční trenér, Španěl Santi Denia. Kapitán Ladislav Krejčí je na začátku nové reprezentační éry plný očekávání.
8: Ty první pocity jsou skvělý. Samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to bude cestou, jakou si všichni přejeme.
1: V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Uvalské ulici v Praze u křižovatky s ulicí Dvouletky dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Stále je problém v Brusnickém tunelu, a to ve směru na Troju. Havarovala tady osobní vůz s nákladním a v místě je silný provoz. Projíždějte proto velmi opatrně. No a komplikace zůstávají také na dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru na Brno. Je odstavené osobní auto s poruchou, odtah už jede na místo. Komplikace máme na D1 i na exitu 21 směrem z Prahy do Ostravy. Je tady odstavené porouchané vozidlo čekající na odtah. D4, 32,5 až 34,5 kilometr ve směru z Prahy na Příbram. Tady se tvoří kolona vozidel před omezením, kdy je provoz svedený do jednoho jízdního pruhu. A ještě doplním D5, 33 až 34,5 kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. I tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 letý byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Říkám správně Baziková?
1: Ano,
0: Baziková, takže Baziková.
1: Jo, ale je to jedno.
0: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třištíková vám byla 30 let v patách. Je to
1: ano,
0: tak?
1: Je
0: to
1: ano,
0: tak?
1: Je to tak.
0: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
1: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi třídílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
0: A jste už unavená z těch rozhovorů?
1: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max. Jo? A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
0: podcastů,
1: časopisů, novin, různých webových serverů. Že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
0: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třištíkovou.
1: To je hezké, samozřejmě.
0: To bylo smutné, těší. Kdyby se vám nikdo neozval.
1: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská pocta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Helena Třeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a Dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká pocta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí, je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v batách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje, nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
6: se snáší déšť, s tmou se křížíš.

0: stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Baziková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
1: Ano.
0: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
1: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco a říkali jsme se, je, to je fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
0: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
1: Řekla,
0: to byl ten hlavní důvod?
1: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem tak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
0: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
1: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třištíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho střihat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nevím, nějaké detaily nebo tak a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic. I s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoli jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, co tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi. Není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, mm-hmm. že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila vlastně, co řekl, tak to jsem dělala a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám a prostě přijdu se šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
2: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
1: Jak by vypadal někdy ten na to, den a někdy vlastně
2: na
1: i
2: to,
1: noc?
2: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo.
1: Tu neskušenou,
2: no,
1: jo.
2: Tu neskušenou, zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo. Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla zase, jít do té šatny, převlíknout se a jít na ten písek, my jsme hráli v písku, že jo, a slí si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě více než 30 let mladší, bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do nové spirály?
2: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak skutečně jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
2: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle dvakrát. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherné vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90 byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se tehdy podařilo udělat.
2: Předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané.

0: uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr a
1: vyplatilo se.
0: A vyplatilo se a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovouhle hezkou práci. A že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal. A fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

0: jsme ve finále, se mnou je Bára Baziková. A co se bude, Báro, dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
1: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
0: A je pravda, že s Helenou Třeštíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano. A vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje. Ano, něco prostě odpadne a něco přijde.
1: Něco přijde.
0: Je to takový zákon toho života.
1: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
0: něco... ale vydržet to vákuum. Když se zrovna nic neděje.
1: Trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
0: A volat to už vůbec nemá smysl.
1: Ne.
0: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
1: Ježíš, to bych chtěla, no ale no. Mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pěti roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebek mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
0: s chutí
1: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
0: Já jsem si až řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
1: No, nevím. Možná.
0: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuju za hezký povídání.

0: Tak já už se dívám, v čem přichází Vašek Miller, který je tady se zprávami ve 13 hodin na Rádiu Praha. Ne, není v černém. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vládě a hezké odpoledne. Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Díky včasnému nákupu na nich lidé můžou ušetřit až čtvrtinu. Papež Lev 14. povede v Paříži venkovní mši pro více než 500 000 lidí. A v Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Samotné šetření neznamená, že Hofírek o prověrku přijde. Pokud by o tom ale úřad rozhodl, nemohl by dál sloužit v armádě. Lidé už s velkým přestihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej tzv. First Minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně zrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
3: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Policisté pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi z Pardubicka. V pátek ráno odešel do školy, domů už ale nedorazil a nikomu se neozval. Oznámila to mluvčí policie Markéta Janovská. Chlapec by na sobě měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Je hubený, měří asi 160 cm a má špinavě blonďaté vlasy. Jakékoliv informace o pohřešovaném chlapci volejte na linku 158. Papež Lev 14. dnes odpoledne povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů více než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
4: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Hokejisté Vítkovic prohráli i třetí zápas v Tipsport Extralize. Ve čtvrtém kole sezóny podlehli domácímu Třinci Vysoko 2-8. Pardubice vyhráli Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem Sparta zvítězila v Litvínově. Karlovy Vary porazili České Budějovice 5-1, Kladno podlehlo Plzni 3-4 v prodloužení a Olomouc prohrála s brněnskou Kometou 2-4. Ve finále mistrovství Evropy volejbalistů se utkají obhájci zlata z Polska s Francií. Ta porazila v italském Miláně Finsko 3-1 na sety. Polsko zvítězilo nad Slovinskem ve třech sadách. V Praze dnes jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 22 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. V Novosibřinské ulici v Praze dejte pozor u křižovatky s ulicí Na Ladech. Havarovala tady 3 osobní auta a v místě je vedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Opatrně také na dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady je odstavené osobní auto s poruchou, odtah už jede na místo. Komplikace zůstávají i na D5, a to na 33. až 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. V místě se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A na Pražském okruhu dejte pozor na výjezdu exit 28 ve směru k D7. I tady se pracuje na silnici, je tam omezení, tak opatrně. A šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré sobotní odpoledne, je s vámi víkendová Praha s datem 26. září a dnešní den trvá už 13 hodin a bezmála 5 minut. Povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Hladina vody kvůli tomu na mnoha místech klesla až o 7 metrů. V 2:30 se tam podíváme společně s naším reportérem. A před námi jsou i další hity, čekají nás Leony a Callum Scott. Baby.

0: 13:15. Možná to nevíte, ale dnešek je nejčtivějším dnem roku. V Praze se totiž koná další ročník festivalu knižních závisláků, tentokrát v prostorách Gabriel Loci na Smíchově, a je ještě velkolepější než kdy dřív. Součástí jsou tři stage, velké knihkupectví Dobrovský, autogramiády, media room, stánky malých nakladatelů i partnerů a spousta knižních novinek, cizojazyčné literatury, her, merče a sběratelských skvostů. Akce se dnes koná od 10 hodin a více informací najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej.
2: Když si po něm jezdili tramvaje i auta, dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy do jeho Malty putovala vejce, tvaroh i víno, aby konstrukce vydržela

0: No taky dnes v tom jedeme s vámi, podíváme se tedy, co aktuálního se na silnicích děje. Pozor na dálnici D1, tam zhruba na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno je odstavené osobní auto s poruchou. Odtah by měl dorazit na místo, zatím stále z tohoto místa máme hlášené komplikace. Ty jsou teď taky na D5 na 33. až 34,5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Tady se jedná o práce na silnici, pravý jízdní pruh je tady uzavřený, projíždějte s opatrností. Připomínám také Pražský okruh, a to exit 28 ve směru k D7. I v tomto místě se pracuje na silnici, očekávejte možné omezení a zdržení na vozovce. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Každou neděli 9 večer na Rádio Praha.

0: Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na rádiu Praha. Je 1:30, krásné sobotní odpoledne. Na Slapské přehradě dál klesá hladina vody. Povodí Vltavy už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Jak situace ovlivňuje chataře a místní obyvatele v okolí Slap, tak na to se zajel podívat reportér Ondřej Mikušek, se kterým jsme teď ve spojení. Ondro, pěkné odpoledne.
1: Pěkný den. Když jsem dopoledne projížděl podél Vltavy směrem od Prahy, tak třeba ve Vraném nad Vltavou vypadala hladina řeky na pohled z auta zcela v pořádku. Tam tomu tak skutečně i je. Na Slapech už si ale nejde nevšimnout, že tam je situace jiná. Zastavil jsem v chatařské oblasti jen několik stovek metrů od hráze u Ždáně a bavil jsem se s panem Danielem, který tam přijel na prodloužený víkend právě na chatu. Říkal, že každý týden sleduje, jak hladina metr po metru klesá. Bylo to zrovna v místě s poměrně strmými břehy a pan Daniel odhadoval, že v daném místě už se během září snížila odhadem o 6 až 7 metrů. Zatím tam ale situace podle něj stále není tak vážná, a to i díky včasnému informování místa ze strany povodí Vltavy. Lidé si stihli odtáhnout loďky, které tam třeba měli, a k žádným incidentům podle něj nedošlo.
0: Byl se podívat i někde jinde?
1: Ano. Pan Daniel mě přesměroval směrem k nádrži Kamík, takže jsem se tam měl podívat a teď stojím přímo u mostu v Kamíku nad Vltavou. Stále je to ale místo, které je součástí Slapské vodní nádrže. A skutečně tady je koryto řeky víc než z poloviny prázdné. Vypadá to spíš, jako kdyby jim protékal menší potok. Břehy tady nejsou tak strmé a tak jsou z nich v podstatě kamenité pláže. Podle místních ale kameny běžně nejsou vůbec vidět a takovouhle situaci zkrátka nepamatují. Třeba paní Jitka říkala, že její manžel se tady narodil a za 70 let svého života něco takového zkrátka neviděl. Pro některé obyvatele to tady už představuje problém, a to kvůli tomu, že mají na pozemcích studny. Do nich ale z řeky neprosakuje téměř žádná voda a tak jsou z většiny prázdné.
0: Ondro, jak vypadá předpověď pro následující týdny?
1: No moc pozitivně ne, o tom jsem se bavil s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou. Vzhledem k tomu, že meteorologové nepředpovídají vydatnější srážky, tak se ani na řece nedá očekávat nějaká výrazná změna. Naopak, upouštění Slap bude ještě několik týdnů určitě pokračovat. Abych ale vysvětlil, proč se to vlastně vůbec děje, a je to poprvé v historii. Je to kvůli nedostatku vody v Orlíku, což pak ovlivňuje tok Vltavy i nadále směrem do Prahy, a tam to ovlivňuje třeba ředění vody z čistírny odpadních vod. A tam je potřeba ujistit Pražany, že ti podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly vlastně žádnou změnu nepocítí. A mělo by to tak vydržet, protože ve Slapech je stále vody dostatek.
0: S reportérem Ondřejem Mikuškem jsme si povídali o stavu vody na Slapské přehradě. Ondro, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: No, přidáme také aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D1, tam je stále problém na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tam odstavené osobní auto s poruchou, stále čeká na odtah, tak trpělivost. D5, tady máme problém na 33. až 34,5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici a kvůli tomu je pravý jízdní pruh uzavřený. Komplikace zůstávají také na Pražském okruhu u sjezdu exit 28 ve směru k dálnici D7. I tady se pracuje na silnici a je tady omezení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně. A ještě přidám jednu informaci z Pražské ulice Jana Žilipského v Praze 3 u křižovatky s Biskupcovou. Tady probíhají práce na plynovém potrubí. Kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh už jen do 28. září. Zítry do zítřka. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.

0: Unbelievable. 13 hodin, téměř 45 minut a Rádio Praha stále s vámi. V Praze na výstavišti na Bruselské cestě dnes až do 17. hodiny probíhá Den hrdinů. Na něm se seznámíte s prací integrovaných záchranných složek a taky si prohlédnete techniku. Na místě jsou vozidla zdravotnické záchranné služby ze hlavního města Prahy, policejní vrtulník, armádní technika a mnoho dalšího. Součástí je ukázka výcviku záchranářských psů i historická vozidla. Pro děti je připravena bojovka Cesta mladého hrdiny a pro ty větší šifrovačka. Podrobnosti o dni hrdinů na výstavišti najdete i v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nejčerstvější zprávou a ta je zde 11. 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Je tady hlášena nehoda a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na podrobnější informace zatím stále čekáme. Pozor také na dálnici D5 a to mezi 33. a 34. a 5. kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, tak opatrně. Pozor si dejte i na Pražském okruhu exit 28 ve směru k D7 se i tady pracuje na silnici a v místě je omezení. A ještě doplním už zmiňovanou ulici Jana Želivského v Praze 3 u křižovatky s Biskupcovou probíhají práce na plynovém potrubí, kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh a to až do pondělí 28. září, tedy do pozítří.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Sienu Spyro teď na rádiu Praha vystřídá Denisa Žižková, nebude ale zpívat, ale má pro nás zprávy ve 14 hodin. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Centrem Prahy prošel průvod na podporu neslyšících lidí. Praha 13 opravuje desítky laviček mezi stanicemi metra Hůrka a Nové Bútovice. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude také výpočet podpory na bydlení. Dnes má převládat jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojili desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí. Dělníci opraví desítky laviček u stanice metra B Hůrka v pražských Stodůlkách. Nový bude především mobiliář podél pěších tras směrem k Novým Bútovicím. Následně technici vymění také prkna laviček na Slunečním náměstí. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové mají práce trvat zhruba měsíc.
3: K opravám a údržbě laveček, které jsou pod vlivem každodenního používání a povětrnostních podmínek opotřebované, dochází postupně, aby obyvatelé měli stále k dispozici místo k odpočinku a práce co nejméně omezovaly pohyb chodců.
1: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 let. A změny se dotknou také podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
1: Při ukrajinském dronovém útoku na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Kvůli úderu vypukly v několika průmyslových areálech požáry, které už se podařilo uhasit. Ukrajinský generální štáb informoval, že armáda v noci zasáhla ropný závod Ilský. Rusko to zatím nepotvrdilo. V Kyjevě po ruském útoku propukl požár v 5-patrové budově. 4 lidé jsou zranění. Volejbalisté Polska a Francie se utkají ve finále mistrovství Evropy. Souboj obhájců kontinentálního titulu a úřadujících olympijských vítězů začne v Miláně v 21 hodin. Od 5 odpoledne budou hrát o bronz Finové a Slovenci. Bude převládat jasno nebo skoro jasno a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a teď se opět přeneseme na silnice a zjistíme, jak to aktuálně vypadá. D1, tady máme problém na 19. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady odstavené, porouchané osobní auto, projíždíte velmi opatrně. Komplikace máme i na D11, na 25. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady byla nehoda a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V místě by mělo být taktéž odstavené vozidlo. D5. Problémy zůstávají na 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. I v tomto místě se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor si dejte také na Pražském okruhu exit 28 ve směru k dálnici D7. Pracuje se tady na silnici, očekávejte omezení a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou sobotu vám přeje Vláďa Malošík. Máme 4 minuty po 14. hodině. Nastavit automatické dávkování kyslíku u extrémně nezralých dětí s nemocnými plícemi přímo na míru. Tak to je cílem neonatologů z fakultní nemocnice Motol a Homolka. Jestli je to možné, zjišťují hned v několika klinických studiích. Víc si k tomu řekneme už za pár minut. A ve víkendové Praze se k nám připojí i Eva Farna. David Guetta tady svým s Atones and I. Nebo Natasha Bedingfield. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak tohle byly One Republic na rádiu Praha, je po čtvrt na tři, krásné sobotní odpoledne. V Praze, v pražské zoo konkrétně, dnes probíhá oslava Světového dne goril. Poznáváme tak fascinující svět goril a taky zjišťujeme, jakým hrozbám čelí ve volné přírodě. Zvířatům se dnes přidává enrichment a chovatelé zvou i na komentovaná setkání v každou celou hodinu. Pondělí pak bude patřit oslavě 95. výročí založení zahrady. Těšit se můžete na celodenní program za přítomnosti vzácných hostů. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice. Připomínám komplikace na Dvořákově nábřeží v Praze. U křižovatky s Dušní ulicí dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Problémy zůstávají i na dálnici D1. Na 19. kilometru ve směru z Prahy na Brno je odstavené porouchané auto. Očekávejte možné zdržení. D5. 33. až 34. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Problémy máme taky na D11, a to na 25. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A připojím ještě pražský okruh exit 28 ve směru k dálnici D7. I tady dejte pozor, probíhají tady práce na silnici, je tady omezení. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl třetí, ale je taky sobota a 26. zářijový den, s vámi je Rádio Praha. Jak zpřesnit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronicky nemocnými plícemi? Právě to zkoumají neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka. Výsledky jejich výzkumu by mohly pomoci většímu rozšíření této přístrojové techniky v klinické praxi nejen u nás, ale i ve světě.
1: To je pacient, který podobný přístroj využívá. Je to dítě, které v tuhle chvíli už 3 měsíce staré, jeho váha 1700 gramů.
2: Popisuje primář novorozeneckého oddělení gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jan Janota. Na jednotce intermediální péče společně stojíme nad inkubátorem, ve kterém leží předčasně narozený chlapec.
1: Po řadě komplikací spojených s nezralostí a teď právě s tím chronickým plicním onemocněním. To, že tady neslyšíme stále houkající alarm, je dáno právě tím, že ten přístroj řídí to podávání kyslíku.
3: To je ono, ta malá, relativně malá krabička, taková malinká obrazovka.
1: On ukazuje nasycení krve kyslíkem, jak to vypadá v nějakém dlouhodobém trendu. V tom rozmezí, kde si myslíme, že je to pro toho pacienta bezpečné, se tenhle pacient v posledních 24 hodinách vyskytoval v 82 až 85% a je prokázáno, že pokud to řídí jenom personál, tak je to třeba jenom 60.
3: Já místo toho, abych právě běhala podle toho, jak tu saturaci má, tak to dělá ten přístroj za nás.
2: Říká dětská zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči Martina Kravariková. V Česku jsou tyto přístroje podle primáře Jana Janoty, který je zároveň místopředsedou České neonatologické společnosti, ve většině neonatologických center. Jejich zavedení do praxe je ale i s ohledem na výcvik personálu složité. Proto se zatím využívají jen v asi čtvrtině z nich. Díky tomu, že je v Motole běžně používají už několik let, můžou v klinických studiích zároveň hledat jejich optimální nastavení.
1: My se snažíme tu metodu upravit tak, aby byla co nejbezpečnější pro toho pacienta. Pak vyslat nějakou zprávu pro Evropu či svět, že takto byste měli to nastavovat.
2: V jedné ze studií lékaře například zajímalo, kdy přesně by měli automatické dávkovače na nedostatek kyslíku u dítěte v krvi reagovat. Obvykle totiž měří saturaci několikrát, z výsledků pak udělají průměr a teprve pak dodají dítěti kyslík, říká neonatoložka Jana Dorňáková.
4: Jsme zjistili, že jsou lepší ty delší průměr časy, protože ty děti nemají tolik nízkých saturací.
2: Výsledky této studie už byly zveřejněny. Další 2 by mohly být publikovány do konce roku. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme v Praze na Dvořákově nábřeží. U křižovatky s Dušní ulicí tam stále komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně. Pozor i na dálnici D1, 19. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte tedy se zvýšenou opatrností. D5, tady máme stále komplikace na 33. až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace máme také na D11. Já začnu nehodou, a to na 55. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. A problémy máme na D11 také na 25. kilometru, a to ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A ještě doplníme Pražský okruh, exit 28 ve směru k D7. I tady se pracuje na silnici, tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 3:45, krásné sobotní odpoledne, prožíváme 26. zářijový den. Festival umění s názvem Prague Art Week představuje do zítřejší neděle to nejlepší z programu předních pražských institucí umění, galerií i sbírek umění. Do akce jsou zapojené umělecké instituce po celé Praze. A aby toho nebylo málo, tak připravený je i bohatý doprovodný program. Lokace, do kterých byste se na festival měli konkrétně vypravit, najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A jak to, že je na silnicích, to si řekneme právě teď. Komplikace jsme měli na Dvořákově nábřeží kvůli dopravní nehodě. Tam už by vše mělo být v pořádku a bez komplikací. Problémy ale zůstávají na Pražském okruhu, na exitu 28 ve směru k D7. A to kvůli práci na silnici. Očekávejte omezení. Problém je také na dálnici D1 na 19. kilometru ve směru z Prahy na Brno je odstavené porouchané osobní auto. Komplikace zůstávají i na D5, a to konkrétně na 33. až 34. a půl kilometru

0: ve směru z Prahy na Plzeň. I tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D5, a to ještě jednou, a konkrétně 12. až 13. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Tady dejte pozor na odstavené, porouchané osobní, ne osobní, ale odstavenou porouchanou dodávku. A připojím i D11, na 55. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř je hlášena nehoda bez dalších podrobností a na 25. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř dejte pozor na odstavené, porouchané osobní auto. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
3: 107,1 FM.

0: Je 15. hodina před námi, na Rádiu Praha taky další zprávy, ve studiu už připravená Denisa Žižková, je to tak, jsi připravená?
1: Doufejme, hezké odpoledne. Dětské hřiště v Žalmanově ulici v Praze 4 má nové pískoviště, lavičky a prolézačky. Večerní testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou severně od Prahy. Mezi nádražím a centrem Staré Boleslavy budou v pondělí během pouti jezdit speciální autobusy. Bude převládat jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dětské hřiště v ulici Žalmanova v Pražském Braníku je po rekonstrukci znovu otevřené. Praha 4 původní herní prvky nahradila novými, nechala opravit pískoviště a doplnila další vybavení, včetně laviček a košů. Náklady byly přes 1,5 milionu korun.
3: Novinkou je taky systém e-hřiště, který pomocí mobilní aplikace nabízí dětem i dospělým pohybové a vědomostní úkoly. Hřiště bylo před rekonstrukcí uzavřené kvůli špatnému stavu herních prvků. Podle městské části už jejich stav nevyhovoval bezpečnému provozu. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda, testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
4: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
1: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Návštěvníci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi budou moci využít speciální autobusy. Jezdit budou v pondělí mezi nádražím a centrem města. Lidé z okolí se do Staré Boleslavy nejrychleji dostanou vlakem, případně autobusovými linkami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje.
5: Přímo k místu konání oslav bude moci člověk využít jak autobusovou linku 375 od stanice metra Českomoravská, tak autobusovou linku 367 od stanice metra Černý most. Linka 375 jezdí každou půl hodinu, linka z Černého mostu jezdí jednou za hodinu.
1: Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. Ty se v semifinále utkaly s Italkami a porazily je už po úvodních dvou hrách. Po výhře Kalininové nad Grantovou vyhrála také Svitolinová nad Pauliniovou ve dvou setech. Převládat bude jasno nebo skoro jasno a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích se i o víkendu stále něco děje. Připomínám komplikace na Pražském okruhu, a to na 22. a 5. až 21. kilometru ve směru k dálnici D1. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Problémy máme i na D5, a to na 12. až 13. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady odstavená porouchaná dodávka. Pozor si dejte na D5 i na 33. až 34. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D1, tady je stále komplikace na 19. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady odstavené, porouchané osobní auto. A problémy zůstávají i na D11, na 55. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř je hlášena nehoda bez dalších podrobností a na 23. až 25. a půl kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř je také odstavené porouchané auto. Jedná se o osobní vůz, tak i tady projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin 4 minuty a sobotní víkendová Praha za okamžik pokračuje dalším tématem. Méně soli, žádné slazené nápoje, víc ryb nebo bezmasí jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a s čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, to uslyšíte už kolem 15:30. Ještě písničky, o ty se postará Sabrina Carpenter. Michal Hrůza, mimochodem, pokud byste ho chtěli vidět naživo, tak v Praze vystoupí ve čtvrtek 17. prosince v Lucerna Music Baru. A stranou nezůstane ani Alex Warren. Dobrou náladu i poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Petr Mouk na rádiu Praha dospíval. Já už se dívám tady na strop našeho studia, kde spíše máme zářivky, případně nějakou bodovku, ale v každém případě tady rozhodně nemáme lustr, ten máme jinde. Až do středy 30. září můžete zamířit do Holešovické tržnice na největší český festival ilustrace a komiksu právě s názvem Lustr. Na už 13. ročníku akce uvidíte to nejlepší, co se urodilo v ateliérech mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců. Letošní hlavní výstava Krajina 2.0 představuje současnou krajinu v době antropocénu, mechanizace, postindustriální města i spekulativní pohledy na budoucnost napříč ilustrací a komiksem. No a podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace. Máme tady nějaké přírůstky v podobě dopravních nehod a vidím tady Vekbelské ulici. Za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany dejte pozor, je tady nehoda dvou osobních vozidel, projíždějte proto s opatrností. Nehoda dvou osobních vozů je také v Opletalově ulici, a to nedaleko křižovatky s Jeruzalémskou. I tady dejte pozor při průjezdu. Pražský okruh, 22. a 5. až 21. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace zůstávají na pražském okruhu také na exitu 28 ve směru k D7. I tady probíhají práce na silnici a je tady omezení. Připomínám problémy na D5, 12. až 13. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň, je tady odstavená porouchaná dodávka. D5, 33. až 34. a 5. kilometr ve směru na Plzeň, i tady počítejte s komplikacemi kvůli práci na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě připojím D11, 56. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř, je tam odstavené porouchané auto po nehodě a uzavřená krajnice. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Praha dospíval Benson Boone, je 15 hodin 31 minuta. Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu? A hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo alespoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali? To budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto v týdnu vydala právě do jedné školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme chladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakou přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha. Vláďa
0: Maloší. No, přidáme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích Vegbelské za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních vozidel je také v Opletalově ulici u křižovatky s Jeruzalémskou, tak opatrně. Pozor na pražském okruhu na 22. a 5. až 21. kilometru ve směru k dálnici D1. Probíhají tady práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace jsou také na D5, a to mezi 12. a 13. kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň. Tady je odstavená porouchaná dodávka. A připojím ještě D6, kde máme problém mezi 25. a 23. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je také odstavené porouchané auto, je to osobní vůz, tak i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi.
9: ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
10: Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová. Chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Pr-

15 hodin 46 minut, s vámi je Rádio Praha. Pěkné sobotní odpoledne. Největší pop-up výběrových second-handů v Česku Lovers Market vás dnes bere do prostoru vnitrobloku v Holešovicích. Na jednom místě tady najdete výběrové second-handy, české a slovenské značky s udržitelným přesahem, designéry, kteří pracují s recyklovanými materiály a značky, které tvoří s respektem k planetě a lidem. Těšit se můžete i na DJ a taky skvělé jídlo a pití. Lovers Market dnes můžete navštívit do 20 hodin. A další zajímavé pozvánky pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. No a stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné v Praze například ve Kbelské, kde za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany havarovala dvě osobní auta. Není to bohužel jediná nehoda v pražských ulicích, například dvě osobní auta po nehodě jsou také v Opletalově ulici u křižovatky s Jeruzalémskou. I tam projíždějte opatrně. Připomínám také problémy na pražském okruhu mezi 22. a 0. až 21. kilometrem ve směru k D1 se pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je tady uzavřený. D5 mezi 12. a 13. kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň je odstavené porouchané auto. Je to dodávka. I tady dejte pozor. Pozor na D6, 25. až 23. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme také odstavené

0: Ne porouchané, tentokrát osobní auto. A ještě připojím D11, a to 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady se pracuje na silnici v místě uzavřená zpevněná krajnice a odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 107,1 FM
1: a DAB+.

0: Rádio Praha.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je 16 hodin na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy. Ve studiu s nimi nechybí Denisa Žižková. Ahoj.
2: Hezké odpoledne. Některé hasičské stanice v Praze budou mít novou střechu, fasádu nebo kotelnu. Výpočet superdávky se od října změní, pro samoživitele nový bude také výpočet podpory na bydlení. Po desetiletích se našla neznámá hra Václava Havla Nedokončené varování s Ferdinandem Baňkem, zazní poprvé veřejně v New Yorku. Bude většinou polojasno a teploty zítra maximálně 22 stupňů.
3: Rádio Praha. Právě.
2: Hlavní město opraví 4 hasičské stanice za zhruba 37 milionů korun, schválili to pražští radní. 20 milionů korun dostane stanice v Sokolské ulici a v Radotíně, kde je nutné opravit střechy i fasády. Za zbývajících 17 milionů korun zrekonstruují dělníci ve stanicích v Krči a na Smíchově staré kotelny. Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitele s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. A změny se dotknou také podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
2: Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní v sobotu poprvé veřejně. Scénické čtení Varování uvede newyorské kulturní centrum. Nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Baňkem vznikl zřejmě v 70. letech a po desetiletích ho v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka objevil jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stan, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Text dokončil dramatika režisér Jiří Havelka a do angličtiny ho přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Hru přečtou spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Velkou cenu Azerbajdžanu vozů Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena a Francouze Hadžara z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku pátý. Jeho náskok na Russella v celkovém hodnocení se snížil na 66 bodů. Zítra má být většinou polojasno, zpočátku výjimečně mlhy, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty 20 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: A jako vždy pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Ve Zborovské dejte pozor u křižovatky s Pecháčkovou. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také v Opletalově ulici u křižovatky s Jeruzalémskou. Nebo ve Kbelské za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozů. Pozor také na pražském okruhu na 22. a 5. až 21. kilometru, a to ve směru k D1. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Problémy jsou také na D6, 25. až 23. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A na D11 dejte pozor na 25. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady se pracuje na silnici a v místě je odstavené osobní auto s poruchou. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Máme 5,5 minuty po 16. hodině a sobotní víkendová Praha pokračuje. V 16:30 i několika tipy pro volný čas a taky dalšími hity. O ty se postará třeba kapela Činasky.
8: Mám v životě všechno, co jsem kdy chtěl mít, je to dobrý.
1: Mám chuť zlo... Martin Garrix s Edem Sheeranem. Nebo šestičlenná dívčí hudební skupina z Los Angeles, Cat Say. A tě vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je krátce po čtvrt na pět, přejeme krásný sobotní den na Rádiu Praha. V Praze ve Veletržním paláci pokračuje do neděle, tedy do zítřka, Lunch Meet Festival 2026. Akce se zaměřuje na současnou elektronickou hudbu a nové mediální umění, nabízející koncerty, živá audiovizuální vystoupení, DJské sety a projekty, vznikající ve spolupráci hudebníků i vizuálních umělců. Na festivalu zažijete audiovizuální živá vystoupení, experimentální zvukové projekty a interaktivní instalace. Festival, který je každoroční událostí propojující hudební vystoupení s vizuálními projekty a audiovizuálními performancemi, potrvá do zítřka. Další zajímavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
2: Centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Emma Destinová nebo Jan Verich. A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez

0: No a opět pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Stále si dávejte pozor ve Zborovské ulici, a to konkrétně u křižovatky s ulicí Pecháčkovou. Havarovala tady dvě osobní auta, tak dejte velký pozor. Komplikace, ty máme stále také v ulici Opletalova u křižovatky s Jeruzalémskou. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. Dálnice D1, a to spíše na 53. kilometru ve směru na Brno, tak tam dejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním. Problémy zůstávají také na Pražském okruhu, a to mezi 22. a 5. až 21. kilometrem ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D5, 12. až 13. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. Máme tady odstavené porouchané vozidlo, je to dodávka, tak opatrně. D6, problém je na 25. až 23. kilometru ve směru do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto, tentokrát osobní. A ještě připojím D11, a to 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. I pracuje se tady na silnici, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 16 hodin 29,5 minuty, s vámi je Rádio Praha a v sobotní víkendové Praze je už s pražskými typy připravený kolega Jirka Štefl.
1: Na Pražském hradě pokračuje výstava českých korunovačních klenotů, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Ve Vladislavském sále můžete obdivovat svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko, ale taky korunovační roucho, historické klíče nebo portréty panovníků. Výstava připomíná taky cestu klenotů z Karlštejna do Vídně a jejich pozdější návrat do Prahy. Jde o jednu z mála příležitostí vidět tyhle vzácné předměty na vlastní oči. Výstava českých korunovačních klenotů potrvá do pondělí 28. září a vstup je zdarma. A v holešovické tržnici pokračuje mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. Těšit se tam můžete na tvorbu více než stovky autorů z Česka i ze zahraničí. Hlavní výstava se zaměřuje na proměnu krajiny a vliv člověka na přírodu. Nechybí ale ani přehlídka současné ilustrace z Portugalska. Část festivalu se letos přesouvá i na další místa v Praze, třeba do Letohrádku Hvězda, kde můžete navštívit výstavu o ilustrátorech na cestách. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu. Klikněte si na praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Počasí je nádherné, ale situace na silnicích je úplně opačná, vůbec to není pěkné. Ve Spořilovské ulici v Praze za sjezdem z ulice 5. května směrem k jižní spojce dejte pozor. Srazilo se tady osobní auto s nákladním. Nehoda je také stále ve Kbelské, a to za křižovatkou s Kolbenovou směrem na Letňany. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou. A pozor si dejte i v Opletalově ulici u křižovatky s Jeruzalémskou, kde se také srazila dvě osobní vozidla. Dálnice D1, 53. kilometr ve směru z Prahy na Brno, dejte pozor, je tady nehoda osobního auta s nákladním, překáží na silnici, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním D5, 33. až 34. a půlý kilometr ve směru z Prahy na Plzeň, tady se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak doufám, že vás na Rádiu Praha svým songem potěšil i Jason Derulo, je krátce po 4:45. Plánovat zajímavé zážitky se vyplatí i s předstihem, tak teď přihodím jeden tip na pondělí. Právě pozítří totiž můžete vyrazit na festival Poznej Vltavu. Mezinárodní den řek oslaví Kreativní Praha ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy a desítkami dalších partnerů na březích Vltavy. Jedná se o unikátní festival, během kterého Vltava ožije zábavou, poznáním a zážitky pro celou rodinu. Prozkoumáte podzemí staré čistírny odpadních vod v Bubenči, navštívíte elektrárnu na Štvanici, prohlédnete si lodní benzínku, naučíte se surfovat a celou řeku zaplní kánoe, katamarány i parníky. Součástí programu je taky závod napříč Prahou přes tři jezy. Festival můžete v pondělí navštívit od 10 do 18 hodin a detaily pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze začneme, protože tam máme i dopravní nehody. Například ve Spořilovské za sjezdem z ulice 5. května směrem na jižní spojku je nehoda osobního auta s nákladním. Projíždějte proto velice opatrně. A není to jediná nehoda, dvě osobní auta po nehodě jsou stále ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou. I tam dejte velký pozor. No a pozor si dejte i na Pražském okruhu na 18. a 5. až 15. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pražský okruh ještě jednou, 22. a 5. až 21. kilometr ve směru k dálnici D1. I tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D1, tady máme problém trošku dál od Prahy ve směru z Prahy na Brno. Na 53. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na nehodu, srazilo se tady osobní auto s nákladním. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Tak já věřím, že nejenom vás, ale i kolegyni Denisu Žižkovou jsem potěšil kapelou Roxette. Teď nás Denisa potěší zprávami v 17 hodin na Rádiu Praha.
1: Hezké odpoledne. V Praze nejezdí metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem. Na mši, kterou slouží papež Lev 14., přišlo do centra Paříže víc než 600 tisíc lidí. Španělského trenéra Deniu čeká proti Chorvatsku první zápas u české fotbalové reprezentace. Bude většinou polojasno, během dne oblačno, bude ubývat a teploty zítra 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na lince C pražského metra je celý prodloužený víkend výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
1: Provoz vlaků na koridoru mezi Děčínem a státní hranicí s Německem je zastavený. V úseku totiž odpoledne vykolejil vagon nákladního vlaku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Náhradní doprava podle Českých drah není zavedená. Přímo v Děčíně můžou ale lidé využít městskou hromadnou dopravu. Omezení podle národního dopravce potrvá asi do 7 hodin večer. Tisíce lidí ve francouzské metropoli vítali papeže před odpolední venkovní mší. Lev 14. projel v papamobilu mezi davy pařížskou třídou Champs-Élysées a náměstí Concorde. Na mši, která začala po 15. hodině, se registrovalo víc než 600 tisíc lidí. Uvedla to agentura AP. Večer hlavu římskokatolické církve čeká modlitba na mariánském poutním místě v Lourdech na jihu Francie. Svatý otec včera v Paříži varoval před ztrátou lidskosti v době rozvoje umělé inteligence. V Elizejském paláci také kritizoval možnost asistované sebevraždy. Tu letos Francie uzákonila. Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
4: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut. Bude většinou polojasno, během dne oblačnost bude ubývat až do vyjasnění a teploty zítra v Praze 20 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jako vždy pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami, které jsou stále aktuální. Je to třeba nehoda ve Spořilovské ulici v Praze. Za sjezdem z ulice 5. května směrem k jižní spojce dejte pozor. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. A nehoda dvouosobních aut, ta je ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou. I v tomto místě projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na Pražském okruhu mazej 18.5. a 15. kilometrem ve směru k dálnici D1. V místě probíhají práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Komplikace zůstávají také na D1, a to na 53. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Je tady nehoda osobního auta s nákladním, projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním D5, 33. až 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. V místě probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin a téměř 5 minut, přeji vám nádhernou sobotu. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A ve víkendové Praze se k nám připojí v příštích chvílích i Rea Garvey. Skupina Crash Test Dummies. I Lenny, která právě vydala své nové studiové album s názvem Good Omens, vyšlo včera v den jejich 33. narozenin. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: 17 hodin 17,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný sobotní den už v pokročilém čase. Připomínám, že festival umění s názvem Prague Art Week představuje i zítra, tady v neděli, to nejlepší z programu předních pražských institucí umění, galerií a sbírek umění. Do akce jsou zapojené umělecké instituce po celé Praze. A aby toho nebylo málo, připravený je taky bohatý doprovodný program. Lokace, do kterých byste se na festival měli konkrétně vypravit, najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále máme nehody v Praze, například ve Spořilovské ulici. Za sjezdem z ulice 5. května směrem k jižní spojce dejte pozor. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. Podobná situace je také dál od Prahy na dálnici D1, a to ve směru z Prahy na Brno, na 53. kilometru. Tady se srazilo nákladní auto s osobním a nehoda překáží na vozovce, projíždějte proto velmi opatrně. Podíváme se na D1 i blíž ku Praze, na 19.5. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A připomínám i komplikace na Pražském okruhu. Na 18.5. až 15. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. A na 22.5. až 21. kilometru ve směru k D1 je také práce na silnici a pravý jízdní pruh uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: popová skupina Oasis na rádiu Praha. Je 17:30. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem trošku bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
2: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
1: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
2: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
2: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psíkšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
0: A já už jen doplním důležité připomenutí, že zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: No a teď už jsme zpátky na silnicích, kde se stále něco děje. Například ve Spořilovské ulici vás čeká nehoda za sjezdem z ulice 5. května směrem k jižní spojce. Osobní auto se tady srazilo s nákladním. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme i na dalších místech, například na Pražském okruhu na 18. a Pultem až 15. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Opatrně i na dálnici D1. Na 53. kilometru ve směru z Prahy na Brno dejte pozor na nehodu. Srazilo se tady osobní auto s nákladním a vozidla překáží na vozovce. D1 blíž ku Praze, a to na 19. a Pultem kilometru ve směru z Prahy na Brno, tady je odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: 17 hodin 46 minut, Rádio Praha je stále s vámi, užíváme si sobotu a taky 26. zářijový den. Až do středy 30. září můžete zamířit do Holešovické tržnice na největší český festival ilustrace a komiksu Lustr. Na už 13. ročníku akce uvidíte to nejlepší, co se urodilo v ateliérech mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců. Letošní hlavní výstava Krajina 2.0 představuje současnou krajinu v době antropocénu, mechanizace, postindustriální města i spekulativní pohledy na budoucnost napříč ilustrací a komiksem. Podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu ve Spořilovské ulici v Praze. Za sjezdem z ulice 5. května směrem k jižní spojce havarovalo nákladní auto s osobním, tak projíždějte opatrně. Pozor si dejte taky na D5 na půltém kilometru ve směru do Prahy. Je tady nehoda a probíhá vyprošťování osob. Je tady velmi opatrně. Komplikace zůstávají kvůli nehodě i na dálnici D1, a to ve směru z Prahy na Brno na 53. kilometru. Tady havarovalo osobní auto s nákladním, vozidla překážejí na vozovce, tak dejte pozor. Připomínám také komplikace na dálnici D1 na 19.5 kilometru ve směru na Brno. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A ještě Pražský okruh, 18.5 až 15. kilometr ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu největší.

hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

Drowning, pulling against the stream.

0: Je 18 hodin, s vámi je Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy i s Denisou Žižkovou za mikrofonem.
1: Hezké odpoledne. Prague Art Week zpřístupňuje sbírky Pražské národní galerie nebo Kunsthalle. Nově opravený pivovar v Kralupech nad Vltavou nabízí 8 značek piva. Vyrábí je po skoro 50 letech. O papírové oznámení o lednové valorizaci důchodů musí důchodci zažádat nejpozději do konce září. Bude většinou polojasno a teploty až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze je pátý ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabízí zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Zdarma si tak můžete prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthalle. Festival propojí současné umění s uměním historickým a nabídne ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru. 8 značek piva nabízí nově zrekonstruovaný pivovar v Kralupech nad Vltavou. Vařit se tam začalo po téměř 50 letech. Za rekonstrukci historické budovy radnice zaplatila 440 milionů korun. Znovu otevřená je spolu s kulturním centrem od letošního března. Nová piva mají název třeba Bohemia, Ochmelka nebo Vltavan. Pokračuje sládek Michal Blecha.
3: Pak máme další piva, které zase odkazují buď místně na Kralupy, je to třeba Ravka 11, která odkazuje na českou rafinérskou místní chemickou firmu. Pak máme Kralupol, polotmavý ležák, je to zase zkrátka kralupský polotmavý ležák.
1: Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodů od ledna zbývá už jenom pár dní. Zájemci musí České správy sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
4: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
5: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
4: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
4: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán 4. až 5. kategorie by neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Sebou nese skoro 5-metrové vlny a silné srážky. Ve městě Lázaro Cárdenas voda zaplavila některé domy. Mexické úřady preventivně uzavřely školy a do oblasti vyslali 15 000 příslušníků bezpečnostních složek. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího. V pátečním utkání 4. kola proti Spartě podle komise nezabránil střetu se sudím a ohrozil jeho zdraví. Vítkovický obránce Red Howland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Bude většinou polojasno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodami v pražských ulicích. V ulici Žitavského mezi křižovatkami u mostu závodu Míru a Otova. Dejte pozor, je tady nehoda, probíhá vyprošťování osob. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme stále také v Karlovarské ulici nedaleko křižovatky se Slánskou. Havarovala tady 2 osobní auta a neprojedete levým jízdním pruhem. Nehoda motocyklu je teď v Mladoboleslavské ulici u kruhové křižovatky s Chaltickou. A stále si dávejte pozor i ve Spořilovské za sjezdem z ulice 5. května směrem k jižní spojce. Tady máme hlášenou nehodu osobního auta s nákladním, tak projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Na 0. kilometru D5 ve směru do Prahy dejte pozor, havaroval tady motocykl, je to se zraněním, na místě zasahují záchranné složky a místo je průjezdné opravovaným úsekem, tvoří se kolona. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Pěknou sobotu vám všem. Festival Prague Art Week propojuje desítky galerií, muzeí i ateliérů. Co všechno během těchto dnů nabízí, nám už ve 15:45 řekne naše létající redaktorka Monika. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 26. zářijového dne. Bibliobusy vídají lidé v pražských ulicích s přestávkami od roku 1939. Posledních 43 let s pojízdnou knihovnou navštěvuje čtenáře knihovník Pavel Machart. A jak za pár minut uslyšíte, teď má nový autobus jménem Matilda a vzal nás s sebou na cestu. A už za chvíli připomeneme, že ode dneška nejezdí v Praze kvůli plánované opravě trati Metrolinky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Na lince C pražského metra dnes začala výluka, soupravy nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Z Opatova na Háje jezdí metro jen po jedné koleji. Dopravní podnik spojení plně obnoví v úterý ráno. Víc k tomu zjišťoval redaktor Dominik Kučera. Dominiku, zdravím tě.
2: Hezký den. V úseku mezi Pražského povstání a Chodovem lidé můžou využít náhradní autobusy linky XC. Ty jezdí přes den a zastavují u všech dalších stanic, které metro neobsluhuje, tedy Pankrác, Budějovická, Kačerov a Rostily. Přesnou polohu zastávek náhradních autobusů najdou lidé například na webových stránkách dopravního podniku nebo se můžou zeptat informátorů v reflexních vestách. Dodám, že mezi stanicemi Letňany a Pražského povstání metro jezdí jako obvykle. V úseku mezi Chodovem a Háji po každé koleji v obou směrech jezdí jen jedna souprava Kyvadlově. Od úterního rána budou moct cestující využít metro C opět po celé trase bez omezení.
1: Co je důvodem výluky?
2: Na trati dělníci vyměňují původní pražce, popisuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové.
2: Z celkového počtu asi 20 tisíc původních pražců na trati metra C jich zbývá dopravnímu podniku vyměnit kolem 3,5 tisíc. Obnova má být dokončená předtím, než na trase začnou jezdit automatické soupravy bez strojvedoucích.
1: Plánuje dopravní podnik na lince C letos ještě nějaké další rekonstrukce?
2: Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové bude současná oprava letos na lince C poslední. Další obnovy pražců plánuje dopravní podnik v příštím roce. Dělníci by měli pražce vyměňovat o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a o dvou prodloužených víkendech příští podzim.
1: Na lince C pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem je přerušený provoz. Soupravy v úseku pojedou opět od úterního rána. Informace k tomu nám přinesl redaktor Dominik Kučera. Dominiku, díky. Naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A přidáme aktuální dopravní informace. Karlovarská ulice v Praze na úrovni obchodního centra Hornbach. Dejte pozor ve směru do centra. Je tady nehoda osobního auta s nákladním. Opatrně také v Brusnickém tunelu. Tady máme informaci o nehodě. Zatím pouze stručná informace ve směru na Troju konkrétně. V ulici Žitavského mezi křižovatkami most závodu Mírova Otova. Tak tady došlo k nehodě, probíhá vyprošťování osob, dejte pozor. Komplikace máme také na dalších místech, například na D5 na 0. kilometru ve směru na Prahu. I tady je nehoda, konkrétně motocyklu. Je to se zraněním v místě omezení. Na místě jsou záchranné složky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. V Praze jezdí nový bibliobus jménem Matilda. Pojízdná knihovna s literaturou pro děti a dospělé navštěvuje například místa, kde chybí kamenné pobočky městské knihovny. V pražských ulicích doplňuje starší a menší bibliobus Oskar.
2: Baví mě ty toulavý kolečka, prostě jak jste furt někde jinde, nejste na jednom místě, nemáte jednu knihovnu, do které každý den chodíte stejnou cestou, jezdíte jinýma ulicema.
3: Popisuje Pavel Machart, který v pojízdné knihovně pracuje 43 let jako knihovník.
2: Je to zajímavý, když třeba potkáte člověka, který za váma přijde a říká: Ježišmarja, já jsem vás neviděl 20 let a já si ho pamatuju jako pětiletýho kluka. Že opravdu sledujete život některých lidí od mládí až po stáří. Jako.
3: Na podolskou zastávku bibliobusu Matilda se přišla podívat i paní Kristýna, která si pamatuje i starší bibliobusy.
4: No, já když jsem viděla pana knihovníka, tak jsem si uvědomila, že ještě já jako dítě si ho pamatuju, a že jsem chodila do bibliobusu, no a to už je 25 let zpátky, takže neuvěřitelný, že to takhle dlouho funguje a teď chodí moje dcera sem do bibliobusu, takže to je moc hezký.
3: A myslíte, že sem budete dále chodit?
4: No určitě, možná přemýšlím, že i já si zase obnovím kartičku a půjdu si něco půjčit, takže určitě jo, a dcera určitě taky dál si bude půjčovat.
3: Pojízdnou knihovnu pravidelně navštěvuje také paní Hana.
5: Jsem s panem knihovníkem velmi spokojená, protože mi vždycky dobře poradí, takže já si jdu vybrat, ale on mi spíš vybere on, což je výborný, když si zapomenu brýle, ty dneska mám. Jdu hlavně vrátit knížky, aby nebylo penále, a doufám, že tady něco najdu, co mě bude zajímat a bavit.
3: Podle pravidelného jízdního řádu bibliobusy navštěvují místa po celé Praze, kde jsou tradiční služby knihovny méně dostupné, popisuje knihovník Jan Mazura, který zajišťuje provoz bibliobusů.
6: Když čtenář nejde za knížkou, tak knížky vezeme za ním. No a to je vlastně úkol městské knihovny v Praze. Je to právě o tom, tato naše pojízdná knihovna, potkáte ji tam, kde byste ji i nečekali.
3: Po asi 2 hodinách na zastávce v Podolí řidič startuje motor a bibliobus vyráží dál. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je půl sedmé, s vámi je Rádio Praha a s pražským souhrnem teď do studia přichází Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Praha v tomto volebním období hospodařila méně rizikově a více transparentně než v minulém, i když v případě zveřejňování smluv je stále nejhorším krajským městem. Vyplývá to z dat, která ČTK poskytla nezisková organizace Hlídač státu. Mezi ostatními krajskými městy metropole vyniká vysoce přebytkovým hospodařením a také množstvím naspořených peněz, což kritizuje opoziční ANO. Ode dneška do pondělí nejezdí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. V uzavřeném úseku budou o celém prodlouženém víkendu jezdit autobusy XC. Do běžného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojili desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který začal v pondělí a dnes vrcholil na Malostranském náměstí. Hlavní město opraví 4 hasičské stanice za zhruba 37 milionů korun, schválili to pražští radní. 20 milionů korun dostane stanice v Sokolské ulici a v Radotíně, kde je nutné opravit střechy a fasády. Za zbývajících 17 milionů korun zrekonstruují dělnici ve stanicích v Krči a na Smíchově staré kotelny. Paterčata kriticky ohroženého geparda štíhlého, která se narodila 18. června v pražské zoologické zahradě, podle chovatelů dobře prospívají. Od příštího týdne je budou moci návštěvníci vidět ve výběhu vedle pavilonu Šelem a Plazů. 4 samci a 1 samice zatím pobývají se svou 7letou matkou v odděleném výběhu. Mláďata už mají za sebou vakcinaci a od červení a přišla na pevnou stravu. Novinářům je představil kurátor savců Pavel Brandl. Zítra bude většinou polojasno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Karlovarské ulici dejte pozor na úrovni obchodního centra Hornbach směrem do centra. Osobní auto se tam srazilo s nákladním. Pozor také na D5C. Na půltém kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona vozidel. Je to kvůli nehodě motocyklu a osobního auta. Stále tady probíhá vyšetřování. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A v Brusnickém tunelu ve směru na Troju je také hlášen na nehoda a odstavené porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
4: Vlak RB RegioJet.
3: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
5: Hasta la vista, baby.
3: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
5: I'll be back.
3: 45 má tenistka Serena Williams.
6: You owe me apology. I have never cheated in my life.
3: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Praha se na 4 dny proměnila v jednu velkou galerii. Festival Prague Art Week letos propojuje desítky míst po celé metropoli. A to od velkých institucí přes menší galerie až po ateliéry, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Více o akci zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Celý festival najdete na umělecké mapě Prahy. Je to 42 lokací, včetně umělecko-průmyslového muzea, kde se nyní nacházíme. A kdybych měla vypíchnout nějaké lokace, která byste určitě neměli minout, tak bych se zasoustředila na ty, kde probíhá nějaký živý program.
2: Představila festival jeho ředitelka Lenka Bakešová. Zapojené jsou velké instituce, například Národní galerie nebo Kunsthalle, ale také soukromé galerie a menší výstavní prostory. V rámci festivalu mají návštěvníci jedinečnou možnost navštívit třeba ateliér The House.
1: To je soukromá instituce, umělecký hub, který přes rok slouží jako umělecké ateliéry, kam běžně přístup není, ale v sobotu odpoledne budou i tyhle umělecké ateliéry otevřené a diváci vlastně budou mít možnost poznat se i přímo s těmi umělci, kteří v těch ateliérech tvoří.
3: Těch míst je opravdu hodně, takže člověk asi jako úplně nemá šanci to všechno navštívit.
1: Doporučila bych rozhodovat se podle toho, jak kolik máte času. No, a vyrazíte na nějaký program, zjistíte, že vám ještě zbyl čas a budete třeba na Praze 1, tak se můžete na našem webu podívat na mapu lokací a vlastně na té mapě uvidíte, jaké nejbližší galerie kolem vás se nacházejí a z těch si pak můžete vybrat, co vás zajímá.
2: Součástí festivalu je třeba galerie Magnus Art, kde probíhá výstava Kabinet života a představuje soukromou sbírku Oldřicha Utendorfského. Ta připomíná historický kabinet kuriozit. Výstavu představila kurátorka Valérie Horvát.
4: Já bych návštěvníkům doporučila přistupovat k té výstavě a k těm jednotlivým exponátům úplně po svém. Ať se opravdu každý zastaví u toho, co jeho osobně zaujme. Ať možná povinuje chvilku tomu, že si ještě ani o tom předmětu nepřečte. Co jemu ten předmět nebo to dílo nějakým způsobem předává, říká. A až potom si může přečíst, jestli se vlastně jedná o umění, nebo je to nějaká přírodnina. A je to i něco, k čemu vyzývá sám sběratel, sám pan Utendorfský. A je to, myslím, i takový jeho jako osobní přístup, že prostě hledá nějaký dialog s tím předmětem spíš, než na první dobrou tu informaci.
2: Prague Art Week potrvá až do neděle 27. září a kompletní program i jednotlivé akce najdete na webu festivalu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A doplníme opět aktuální dopravní informace. Karlovarská ulice v Praze, tam dejte pozor na úrovni obchodního centra Hornbach směrem do centra. Je tady nehoda osobního auta s nákladním, tak projíždějte velmi opatrně. Opatrně také na dálnici D1 44. kilometr ve směru na Brno. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku z nákladního vozu v levém jízdním pruhu. Kvůli tomu je levý jízdní pruh neprůjezdný. D5, komplikace zůstávají na půltém kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona vozidel, je to kvůli nehodě motocyklu a osobního auta.

0: která se stala a na místě stále zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pozor také v Brusnickém tunelu ve směru na Troju. I tady máme stále hlášené komplikace kvůli dopravní nehodě. Připomínám také Pražský okruh, a to 18,5 až 15. kilometr ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na zítřek bude jasno nebo skoro jasno, během noci bude od severu oblačnost přibývat, k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. V neděli bude většinou polojasno, zpočátku ojediněle mlha, výjimečně i nízká oblačnost. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a zafouká slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Ve studiu Rádia Praha je už opět Denisa Žižková, přináší zprávy v 19 hodin. Máš vše?
1: Uvidíme. Hezký podvečer. V centru Prahy hořelo v bytě, několik lidí ošetřují záchranáři. Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Díky včasnému nákupu na nich můžou lidé ušetřit až čtvrtinu. Bude většinou polojasno a teploty zítra maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V centru Prahy dnes večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Několik lidí skončilo v péči záchranářů. Kvůli zásahu je zastavený provoz aut i tramvají. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. K požáru hasiči výjížděli kolem 18. hodiny. Před 18. hodinou 20. minutou pak mluvčí hasičů uvedl, že se podařilo potlačit plamenné hoření. Zásah ale pokračuje. Zastavil se kvůli tomu provoz aut ve Francouzské ulici a také tramvajových linek 421. A 22. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili, další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich je podle cestovek větší přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Fotbalisté Bohemians Praha 1905 remizovali v přípravném utkání v Dublinu s tamními Bohemians bez branek. Klokani byli v duelu týmů se stejným názvem aktivnější, žádnou z několika vyložených šancí ale neproměnili. Bude většinou polojasno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty zítra v Praze 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A mám pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v Karlovarské ulici Praze na úrovni obchodního centra Hornbach směrem do centra. Stále si dávejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním, kterou tady vyšetřují. Problémy máme také v Brusnickém tunelu, a to ve směru do centra. Tam máme srážku osobního auta s nákladním. D1, 44. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Je tady stále varování před předmětem ležícím na vozovce. Jedná se o pneumatiku z nákladního automobilu ležící na vozovce v levém jízdním pruhu, tím neprojedete momentálně. A pozor i na D5, na to konkrétně na půltém kilometru ve směru do Prahy. Tady se tvoří kolona vozidel kvůli nehodě motocyklu a osobního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Šťastnou cestu přejeme.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 19 hodin 5 minut. Poslední zářijová sobota pokračuje. Dnes k ní patří datum 26. a taky večerní Praha. Už ve 3/4 například s aktuálními pražskými typy. A velká hvězda v hlavní roli se pětí s přírodou, drsné chlapáctví a láska k němé tváři. To jsou hlavní ingredience nového filmu s Bradem Pittem v hlavní roli s názvem V srdci divočiny. Už za okamžik vás na něj pozveme. A další muziku přináší Chris de Sarandy. Kapela Imagine Dragons. Taky Alex Warren a Elle Henderson. Je 6 minut po 19. hodině. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Na rádiu Praha dospívala Cher, je 19 hodina 16,5 minuty. Asi mi dáte za pravdu, že uvíznout v aljašské divočině není žádná legrace. Že jde opravdu o holý život, se můžete přesvědčit v americkém thrilleru V srdci divočiny. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Bývalý člen speciálních jednotek James Belmont potřebuje najít sklidnění od traumat války. A tak se svým věrným služebním psem Odinem vydá do aljašské divočiny, aby byli daleko od civilizace. Výlet se ale zkomplikuje.
2: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
1: S malým letadlem havarují uprostřed drsné aljašské přírody. Jsou odříznuti od civilizace a zranění. Musí spojit síly a vycvičené instinkty a vydat se na cestu, která se ale mění v drsný boj s přírodou. Jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí.
4: Good job, buddy.
5: We just gonna have to do this the hard way.
1: Snímek V srdci divočiny má hvězdné obsazení. Hlavní roli si zahrál Brad Pitt. Režisér David Ayer si pochvaluje, že při natáčení tehdy 62-letý herec točil většinu akčních scén sám, bez kaskadérů.
5: One last mission.
6: We're not gonna die out here.
1: Služebního psa Odina hraje německý ovčák Uber. Pochází z Nového Zélandu, kde se i film zároveň natáčel. Na place s ním spolupracoval slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson. Ten trénoval zvířata i pro slavné snímky jako Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
7: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tak to byl Michael Jackson, Radio Praha, je po 7:30, přejeme krásný sobotní den, dnes k němu patří datum 26. září. Praha opět žije a navštívit tak můžete celou řadu slavností nebo degustačních akcí. Třeba Negroni Week i zítra pokračuje v Holešovické tržnici. Vinobraní na Střeláku je v neděli na Střeleckém ostrově. Svatováclavská pouť na Proseku a vinobraní je do pondělí v okolí kostela svatého Václava. No a svatováclavské vinobraní pod Pražským hradem proběhne v pondělí u vily Richter. Dobře se bavte.

0: Je krátce po 7:45 s vámi je Rádio Praha a to byla Sia. Sobotní večerní Praha teď pokračuje pražskými tipy s Jirkou Šteflem.
1: Na Pražském hradě pokračuje výstava českých korunovačních klenotů, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Ve Vladislavském sále můžete obdivovat svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko, ale taky korunovační roucho, historické klíče nebo portréty panovníků. Výstava připomíná taky cestu klenotů z Karlštejna do Vídně a jejich pozdější návrat do Prahy. Jde o jednu z mála příležitostí vidět tyhle vzácné předměty na vlastní oči. Výstava českých korunovačních klenotů potrvá do pondělí 28. září a vstup je zdarma. A v Holešovické tržnici pokračuje mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. Těšit se tam můžete na tvorbu více než stovky autorů z Česka i ze zahraničí. Hlavní výstava se zaměřuje na proměnu krajiny a vliv člověka na přírodu. Nechybí ale ani přehlídka současné ilustrace z Portugalska. Část festivalu se letos přesouvá i na další místa v Praze, třeba do Letohrádku Hvězda, kde můžete navštívit výstavu o ilustrátorech na cestách. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu, klikněte si na praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovaly cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: S kapolou Support Lesbian jsme se dostali až k 20. hodině na Rádiu Praha, taky k dalším zprávám s Denisou Žižkovou.
1: Hezký večer. V Praze na Vinohradech hořel byt, několik lidí odvezla záchranka. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k měsíci Enceladu. V New Yorku dnes podle agentury AFP jednali šéfové diplomací Ruska a Německa. Zítra má být většinou polojasno a teploty 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím, proto tramvaje objíždějí. Několik lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rothschild.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
1: Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
4: Robí to těž Francouzi, LCP, máme s nimi velkou spolupráci. V podstatě řešení nebude ani jedno z toho, co je. Najdeme si podmínky, jaké tam budou, a spolu vymyslíme nové řešení.
5: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
4: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučininy.
5: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
1: V sídle OSN ve Spojených státech se setkali ministři zahraničí Ruska a Německa. Informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadefull spolu naposledy jednali v lednu 2022. Dnešní rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle. Podle agentury DPA s odkazem na zdroj z německé delegace Vadefull vyzval Rusko k deeskalaci. Také zdůraznil, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu. Volejbalisté Finska získali svou historicky první medaili na mistrovství Evropy. V zápase o třetí místo porazili v italském Assagu Slovince 3-0 na sety. O zlato se večer utká Francie s Polskem. Češi vypadli v osmifinále z Belgií a skončili 12. Velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Po startu z prvního místa vedl celý závod a v závěru za sebou udržel Nizozemce Verstappena a Francouze Hadžara z Red Bullu. Lídr pořadí šampionátu Ital Antonelli dojel v ulicích Baku pátý. Jeho náskok na Rasla v celkovém hodnocení se snížil na 66 bodů. Zítra bude většinou polojasno, během dne se bude vyjasňovat a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme na Pražském okruhu, tady máme problém stále mezi 18.5. a 15. kilometrem ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Opatrně i na D6, a to konkrétně na 23. až 22. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané auto, konkrétně tedy motocykl, projíždí. Dějte proto se zvýšenou opatrností. A přidám ještě D11 mezi 12. a 11.5. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Pokud se podíváme do pražských ulic, tak ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 20 hodin a bezmála 4 minuty, sobotní večerní Praha má stále co nabídnout. Ignor, tak se přesně jmenuje nové podzimní turné písničkáře Pokáče. Neznamená to ale, že by na koncertech fanoušky ignoroval. Už ve 3/4 vám o tom řekneme víc a představí i novou písničku k aktuálnímu ročníku hokejové extraligy. A v pražských Modranech mohou řidiči zdarma stát na novém záchytném parkovišti. Je mezi tramvajovou a železniční tratí a je na něm 52 stání. Za chvíli se k tomu řekneme víc. A nejbližší hity, tak s nimi už čeká Pink. Taky LP. Nebo Patrik Malý a Sebastian. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 20 hodin 15 minut, večerní Praha, dnes sobotní a s datem 26. září pokračuje. Nové záchytné parkoviště mohou využívat řidiči v Praze v 12. Nachází se u tramvajové a autobusové zastávky nádraží Modřany. Nabízí 52 míst, z toho 3 pro invalidy. Parkování je na něm zdarma, vždy maximálně na 12 hodin v kuse.
1: Vy jste úplně prvním řidičem, který zastavil na novém parkovišti tady v Modřanech.
2: To byla náhoda, protože jsem tady zavážil modřanský biograf a jenom jsem potřeboval udělat nějaký papíry, svačinu.
1: Říká Antonín Epstein.
2: To kvituju, protože jsem tady kdysi projížděl a bylo to ještě tady nějaký bahnitý. Teď vidím, že to je pěkný.
1: Na parkoviště přijel v dodávce, se kterou po Praze denně rozváží různé zboží. Jak se vám ve městě parkuje s takhle velkým autem?
2: Zastavit dodávku je problém, v podstatě nelze jako zaparkovat podle předpisů. Denně musím jakoby porušovat nějaký pravidla. Objevou se všude na rozích železní sloupky, což si myslím z hlediska jako záchranného systému. Sanitka, policajti, hasiči nemají úplně pak tu situaci jednoduchou.
1: Čím by se to podle vás třeba dalo zlepšit?
2: Praha není nafukovací, takže to moc řešení nemá. Možná by si měli strážníci všímat aut, který parkují na těch vyhrazených místech pro zásobování. Častokrát mě chtějí pokutovat, že blbě parkuju a naproti jsou dvě místa, kde stojí prostě motorky na místě pro zásobování, což asi jako nic nezásobujou.
1: Na novém parkovišti v Modřanech může stát zdarma. Vždy maximálně 12 hodin. Plocha vznikla úpravou dlouho nevyužívaného pozemku, říká vedoucí správy parkovacích objektů technické správy komunikací Jan Dvořák.
3: Došlo tady k odstranění náletových dřevin, vykácení stromů a bohužel prostě ty dřeviny byly tak rozsáhlé, že došlo k destrukci asfaltové plochy, takže bohužel se musela prostě velká část té plochy znova vyasfaltovat.
1: Práce stály 300 000 korun. Podle Dvořáka ale ještě neskončily.
3: Dojde k instalaci technologické kontejneru kamerového systému. A plánujeme ještě nějaké drobné přisvícení té plochy, tak aby tady bylo aspoň i v těch nočních hodinách řekněme vidět. Všechno vlastně závisí na tom, kdy se nám podaří projednat nová přípojka pro elektrickou energii.
1: Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové parkoviště využijí nejenom cestující přestupující na MHD směrem do centra metropole.
4: To parkoviště je skvěle umístěno u tramvaje i u železnice a zároveň u cyklostezky, která je velmi oblíbená, takže obyvatelé to mohou využívat nejen pro cestování, ale i když budou chtít sportovat.
1: Radnice podle ní nedostatek parkovacích kapacit řeší dlouhodobě.
4: Z každého veřejného setkání s obyvateli vyplývá, že parkovací místa jsou pro ně velkou prioritou a chtějí, aby jich bylo na Praze 12 víc. Proto se plánují nové parkovací domy, které by měly vzniknout v příštích pár letech.
1: Těch má být 5, například v Rytířově, Vazovově nebo Zimově ulici. Z Modřan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu. Vinyl. Každé pondělí na Radio Praha. Na Radio Praha.
6: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Je půl deváté, tohle byla Lucie na Rádiu Praha. Pokud máte rádi hity 90. let, pak vůbec není co řešit. Stejně jako každou jinou sobotu vám i dnes na Rádiu Praha nabídneme další porci mimořádných kousků z 90. let minulého století. Od 21 hodin je tady totiž Zóna 90 a v ní tentokrát Darren Hayes a Daniel Jones, čili australské popové duo Savage Garden. Taky Ilona Čáková, Inexis, Backstreet Boys, Los Del Rio, George Michael, AC/DC, Janek Ledecký nebo třeba M People. Pro blížší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

Poslední sobotní zářijová večerní Praha je stále s vámi, je 20 hodin 45 minut. S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu si k jeho tvorbě našli děti i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal také nový sportovní singl Jdeme nahoru.

0: Já nerozumím.
1: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
0: Tak to sice jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem, myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým, když
1: máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
0: V hudbě to vlastně není potřeba nutně být proti někomu, někoho porážet, být lepší než někdo, prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak nikdo neříká, že si můžete poslechnout jenom jednu, že jo, můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není
1: fér, až příliš krutej může se zdát. Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
0: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
1: A co by já umělá inteligence? Koketujete s ní?
0: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a zdává to moc průměrných výsledků.
1: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignor, to tam budete ty fanoušky ignorovat?
0: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignor. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulelem, s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkoví muzikanti, s kterými jsme hráli v O2 Areně. Tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala Ignor, jsi mě zablokoval.
1: A s koncertní šňůrou Ignor se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefel, Český rozhlas. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Jdeme.

0: Je tady 21. hodina a stále s vámi Rádio Praha, teď se zprávami a přináší je Denisa Žižková a já jsem moc rád.
1: Hezký večer. V Praze na Vinohradech zasahovali hasiči u požáru bytu. Francouzská ulice už je zase průjezdná. Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu na příští rok. Po desetiletích se našla neznámá hra Václava Havla Nedokončené varování s Ferdinandem Vaňkem, zazní poprvé veřejně v New Yorku. Většinou bude zítra polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ve Francouzské ulici v Praze hořel byt. Hasiči už dostali požár pod kontrolu. Z domu zachránili 8 lidí, některé evakuovali po automobilových žebřících. Záchranáři ošetřili 2 lidi s poraněním ruky. Jedním z nich byl hasič. Kvůli zásahu ulicí nejezdili víc než 2 hodiny auta ani tramvaje. Provoz tam byl obnovený před 8:30 večer. Podle hasičů zatím není úplně jasné, proč začalo hořet, ani jaké škody požár způsobil. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
1: Lidé by se také měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 tisíc lidí. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení varování uvede kulturní centrum 92 NY v New Yorku.
4: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
5: Ferdinand Vaňek, Havlovo literární alter ego, známe třeba právě z audience. Objevuje se i ve varování, textu, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stán, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka.
6: Máš politický přehled, kdo jiný má vědět, co oni o tobě chtějí vědět.
5: Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Házenkaři Karviné ani ve čtvrtém kole nové extraligové sezony nezaváhali. Úřadující vicemistři se doma poradili 38-24 s Brnem a stejně jako ve všech dosavadních zápasech dali přes 30 branek. Většinou bude zítra polojasno, během dne se bude ještě více vyjasňovat a teploty 20 až 22 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90.

0: Instagramujete?
1: Instagramujete?
0: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90. Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To je Zóna 90. 90.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: Zóna 90.

0: je 22 hodin.
1: Oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. Superdávka se od října změní. Papež Lev XIV. V Paříži vyzval 100 000 věřících k solidaritě a pomoci slabším. Bude většinou polojasno, výjimečně mlhy, během dne bude oblačnost ubývat a teploty zítra maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili, další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Výpočet superdávky se od října změní. Částka na bydlení se bude nově odvíjet od toho, ve kterém okrese příjemce dávky bydlí. Doteď úřady posuzovaly podle velikosti města. To ale podle platformy pro sociální bydlení neodpovídalo realitě. Například v 10-tisícovém městě u Prahy jsou totiž nájmy vyšší než ve stejně velkém městě na Vysočině. Papež Lev XIV. Na mši v Paříži řekl, že se člověk nemá uzavírat do sebe. Podle papeže se má člověk naopak obracet k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. To řekl na venkovní mši v centru Paříže, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 000 lidí.
5: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho 100 000 lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev XIV. Poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
6: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem jedinečným a nenahraditelným.
5: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Na vyprodané exhibici na městském stadionu v Ostravě dnes symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. 44-letý druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než 6 let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava. Zítra bude většinou polojasno, zpočátku výjimečně mlhy, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
1: Praha je nej.
2: Praha je nej.
1: Rádio Praha.
3: Každou neděli v 9 večer
2: na Rádio Praha.

0: twice.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 let byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková, takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třištíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je to ano, tak? Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi 3dílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?
2: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max. Jo? A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
2: časopisů, novin, různých webových serverů. Že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třištíkovou.
2: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, kdyby se vám nikdo neozval.
2: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská podsta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád.
0: Radio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Helena Přeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká pocta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí, je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v batách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje. Nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Baziková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
2: Ano.
1: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
2: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco, říkali jsme se, je to fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
1: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
2: Řekla,
1: to byl ten hlavní důvod?
2: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
1: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
2: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.
0: Rádio Praha 107,1 FM

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třeštíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho střihat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí třeba, na které jste už zapomněla, nevím, nějaké detaily nebo tak a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic i s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoliv jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, co tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi. Není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila vlastně, co řekl, tak to jsem dělala a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám a prostě přijdu se šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pěvecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
2: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
1: Jak by vypadal ten den a vlastně i noc?
2: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo?
1: Tu neskušenou,
2: zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo? Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla, zase jít do té šatny, převlíknout se a jít na ten písek, my jsme hráli v písku, že jo, a celý si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě více než 30 let mladší, bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do nové spirály?
2: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak skutečně jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
2: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle dvakrát. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherné vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90. byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy podařilo udělat.
2: A předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr
1: a vyplatilo se
2: a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovouhle hezkou práci a že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal a fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede. Že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Jsme ve finále, se jmenuje Bára Baziková. A co se bude Báru dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
2: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
1: A je pravda, že s Helenou Třištíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano, a vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje.
2: Ano,
1: něco prostě odpadne a něco přijde.
2: Něco přijde.
1: Je to takový zákon toho života.
2: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
1: Ale vydržet to vákuum, když se zrovna nic neděje.
2: Trpělivost.

0: Už se to děje, to je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pidi roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebejk mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
0: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já jsem se, až řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
0: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Bazyková a já vám moc děkuju za rozhovor.
0: Já taky děkuju za hezký povídání.

0: Dámy a pánové, dobré odpoledne a nebo dobrý večer, protože zdravím vás, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojku, tedy posloucháte Kriminálku. Zdravím vás, kteří posloucháte podcast Českého rozhlasu Dvojka, tedy Kriminálku. Zdravím vás, kteří sledujete YouTube kanál Českého rozhlasu a konečně, a to tedy hlavně, zdravím vás, kteří jste přišli do plného kinosálu Muzea policie České republiky. Ještě jednou vítejte. K dnešnímu dni Kriminálka odvysílala 48 dílů. Za ty necelé 3 roky jsme se stali jedním z nejposlouchanějších pořadů Českého rozhlasu a jedním z nejposlouchanějších podcastů vůbec v této zemi. Za to jsme moc rádi. Za to děkujeme vám, kteří mě teď vidíte anebo slyšíte. A tak jsme si řekli, že tu čtvrtou řadu odstartujeme takovým dárkem, besedou s opravdovými kriminalistickými legendami. Ale ještě předtím, než uvedu legendy, chtěl bych poprosit ředitele Muzea policie České republiky Radka Galeše, kdyby ke mně přišel. To je on. Dámy a pánové, já musím na Radka říci. Radku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, dobrý den.
0: To je srdcař s velkým S. Radek je bývalý policista, potom je to chodící kronika všech zásadních zločinů, já nevím, od do Rakouska-Uherska, to určitě. A Radek je opravdu člověk na svém místě. Myslím si, že nikdo jiný by neředitelovat lépe Muzeum policie České republiky než Radku ty. Pojď nám říct podstatu, proč je tady zrovna Muzeum policie?
1: Jak já bych vám během těch dvou vysílacích hodin představil. No, ne, stručně. My jsme historicko-dokumentační paměť policie České republiky. No a v podstatě chceme ukázat veřejnosti tu dobrou práci policie a četnictva a vůbec těch našich předků, ale až do současné doby. Takže my jsme vlastně muzeum ze vším všudy a zároveň jsme ještě takovým tím středobodem prevence kriminality.
0: Radek rád bádá, viď?
1: Trošku, ne?
0: No ne, Radek má spoustu zajímavých postřehů, ale tady je spoustu zajímavých exponátů. Zkus vypíchnout třeba 3.
1: 3. No já vím přesně, na co nahráváš. Tak 3 nejzajímavější exponáty. Kufry, v kterých byla nalezena Otyrie Vranská, to jsou originály, ty tady máme samozřejmě. Úplně nový exponát je hlava asi nejhoršího sériového vraha v dějinách československé kriminalistiky Huberta Pilčíka, no a samozřejmě Orlický soud.
0: Tak, děkujeme ještě jednou, Radku, za azyl i pro dnešek.
1: No, rádo
0: a teď
1: se stalo.
0: Nešel by ses podívat po nějaké opravdu zajímavosti, kterou si ještě nikdy nepředstavoval? Sud z Orlických vražd, ano, je to exponát, který přitahuje, ale každý ví, o čem je řeč. Nemáš nějaký bombónek?
1: Tak já nějakou drobnost připravím.
0: Dobře.
1: A na tvůj povel potom ji předvedeme.
0: Jsme dohodnuti.
1: Tak jo.
0: Dámy a pánové, ředitel Muzea policie České republiky Radek Galeš a neloučí se. A teď už tedy opravdové legendy české kriminalistiky, které jste několikrát už v Kriminálce mohli vidět a slyšet hlavně a které určitě ještě uslyšíte. Dnes přišli, dámy a pánové, Josef Lotes, bývalý šéf prvního oddělení tady Mord Party v Praze. Ahoj Pepo.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Vem místo.
2: Všechny vás tady vítám taky, dobrý den.
0: Děkujeme. Pepa Lotes je samozřejmě v muzeum jako doma. Je to takový trochu exponát už. Honza Štoček, Jan Štoček, vynikající detektiv, kriminalista, několikrát policista roku. Myslím si, že také by tady mu slušela už vitrína. Honzo, ahoj.
4: Ahoj, dobrý den.
0: Vem místo. No a ten, který věděl ale o všem, kde mají doslova v Praze jedna a nejen tam čerti mladé, je Míra Hyhlík, Miroslav Hyhlík, zkušený kriminalista. Několikrát jsme ho také měli u nás v Kriminálce a doufám, že budeme mít opět chodící encyklopedii. Ahoj Míro.
5: Dobrý večer.
0: Tak vem místo. Pánové, já jsem moc rád, že jste přišli. Zamyslete se. Kdy vy jste o sobě začali vědět? Vzpomenete si na to, kdy jste se poznali, nebo je to už taková automatika?
2: Jestli já můžu začít, tak Honzo, já si pamatuju vlastně od doby, kdy jsem přišel na vraždy v roce 85 a ty v té době si akorát utek nějak na Prahu 6.
0: Honzo, pamatuješ si na to, co popisuje Pepa?
3: Pamatuju, já si to pamatuju, ne 8.5, ale 8.3. A vím, že jsme se tam potkali na nějakém případu. Já mám pocit, že to byl případ vraždy na Praze 6, Koulova ulice.
2: Je to možný, no prostě každopádně je to spousta let.
4: Na kriminálku jsem vlastně přišel v 83., takže 37 let jsem chodil po jednom chodníku do Bartolomějský 6. Pracoval jsem na oddělení násilí, taky na prvním oddělení, ale v rámci obvodu. Ale samozřejmě, že když v tom našem obvodě došlo k nějakému násilnému skutku, jako jsou vraždy, tak samozřejmě v té době jsem se začal setkávat tady s mými kamarády, když jsme se viděli na místech činu, protože na to místo činu vždycky přijel nejprve obvod, jako my, a potom jsme si volali na pomoc vlastně profesionálí z prvního oddělení přijeli vražedníci.
0: Pepo, byl jsi vražedník? Věděl jsi to, že se ti tak říká?
2: Já jsem byl vražedník a já vám prozradím jednu věc na Mirka. Já jsem ho leta jsem ho lákal, aby šel dělat k nám na Modpartu. On nechtěl. Já nevím proč.
4: Ne, je to tak, já jsem srdcař. Pro mě ta Bartolomějská vždycky prostě byla, byl to vlastně, já jsem seděl vlastně Bartolomějský 6 a Bartolomějský 4 seděl Rada Vacátko, že jo, takže vlastně držel jsem vlastně si tu svoji linii.
0: Tak, možná Honza to potvrdí a jenom ty jsi nechtěl být ale policista, viď?
3: To byl takový únik před dvouletou vojnou.
0: No ale byl to tvůj pak sen, jako tady Pepa říkal, kdo by nechtěl dělat na Modpartě. Mířil jsi tam potom?
3: To byla zase shoda okolností, to prostě to štěstí vás musí potkat. Já jsem se dostal teda na kriminálku na Praze 5, zase štěstí, jsem tam někde chodil a zakop jsem o pachatele, který dnes takový kožíšek, který tam předtím vybral někde z výlohy. No a tak z něj vypadlo tehdy asi 40 skutků vloupaček různých. No a najednou je, on tohle a on přitah pachatele, jo, a už člověk se tam zapíše.
0: Tak si byl za hvězdu najednou. Jakom vzpomeneš si, když teda už pak byl na vraždách, na první případ, který ti tam zaujal?
3: Pamatuju, to bylo v Holečkově. Holečkova 50, no a tam už začala i taková ta operativa, to zjišťování informací, že člověk musel vyrazit někam do terénu a nějakou informaci přinést. Takže to si pamatuju, na tenhle případ si pamatuju určitě.
0: Mimochodem terén Praha 1, to je tady Míra, ten to měl úplně v malíku. Jo? Já si myslím, že má do dneška schovaný zápisky, ne? Ten to má zaškrtnutý, podtržený, tady to najdu pod písmenem B a je to tady.
4: Tady bych k tomu chtěl říct jednu věc, že, jo, že vlastně, když tady mluvíme o těch vraždách, že, jo, že když tady Pepi Klotesu že jo, dělal vlastně na nechvalně známej Fabiánovej, na vražetkyni.
0: To byla uspávačka.
4: Uspávačka. Tak já jsem se s ní setkal už v 80. letech. To byla opravdu prostitutka, jako tvrdá, ženská a tak dále, která jako byla nesmluvavá. Ona vlastně byla to lesba, která nenáviděla chlapy. Ona vlastně si vzala klienta, že jo, ale nešla s ním na tu sexuální záležitost, ale dala mu do pití nějaký ten rohypnol. No a ten klient potom usnul, to bylo buď to na hotelu, nebo když si vzal i klidně do bytu. No a usnul, že jo, probudil se a prostě byl vybrakovaný, že jo. No a tam došlo k tomu, že ona dala jednomu pánovi ten rohypnol a on byl srdcář, že jo, no a umřel, že jo, takže
0: jsem nemohl. A jak jsi pomohl Pepovi přitom?
4: A to chci říct tohleto, takže vlastně jsem ji znal a měl jsem ji určitým způsobem v obličeji, že jo. A tehdy jsme s Pepikem dělali vlastně vraždu na Poříčí, že jo, kde tam byl zavražděný jeden starý pán. No a tam na místě činu jsme se vlastně my setkali s Pepikem a tam jsme tehdy už podle těch indicí měli takové nějaké podezření, že by to mohla být ženská. A ono v tom baráku o patro níž byla hospoda, kde vlastně jsme zjistili, že ten náš zavražděný tam byl z nějakou ženskou. A už tam byl popis a potom Pepik zajišťoval vlastně ty další věci a máme kreslířku velice dobrou, že jo, která vytvořila super portrét.
2: Tam jo? Se jednalo o to, že tam krásně vykreslil ten její drdol. Ona měla takový speciální drdol, takový účes, který měla. A to bylo tak fantasticky namalovaný, že potom...
0: Že Míra Kouk a viděl.
2: Míra Kouk a říká, hele, to by mohla být. A vytah fotku a když jsme to srovnali, tak opravdu to byla ona. No a ona nám teda potom stihla udělat ještě jednu vraždu na Praze 10 v Průběžní ulici.
4: Přesně tak. Tam taky byla důležitá věc vlastně, když ona zabila, přehodila přes něj nějakou deku, že jo, aby se na něj nemusela dívat, že jo, tam bylo tratoliště krve. A taky zajímavá věc byla to, že na záchodě, že jo, bylo prkínko. položený, že i tam vlastně jsme říkali, hele, Prkínko, tam bylo tohleto, a hrníčky byly umytý a bylo to tam jako uklízený. Takže už tenkrát jsme měli takový divný prostě pocit, jestli náhodou.
0: Tomu se říká šestý smysl možná, tomu divnému pocitu. A musím říct, krásně popisuješ, že vlastně na detailech záleželo, na tom, čeho si všimnout. Tak, Pepo, jaký byl tvůj velký případ?
2: Víte, já jsem to jednou počítal. Co jsme byli na vraždách, tak za tu dobu v Praze bylo přes 1000 vražd. Jo, takže je to ohromný počet. A jak lidi znají Prahu podle hospod, tak my, když jedeme, dejme tomu s Honzou, tak říkáme, hele, tady bylo tohle, tady bylo tohle. My ty hospody neznáme, ale my tu Prahu známe podle vražd. Jo, takže bylo to hrozně moc. Jeden případ, takový velice brutální, který byl, stalo se to na Praze 5, nejednalo se o vraždu, jednalo se o pokus vraždy. Byla to 10letá holčička, která byla zavlečena pachatelem do suterénu, bylo to na nábřeží, do druhého suterénu, starý baráky a tenkrát tí Špíně a v tom všem, co tam bylo, tak ona byla brutálně, skutečně brutálně znásilněná. Takhle ji hodil tam do kontejneru v domnění, že je mrtvá a ta dívenka to přežila. My tenkrát jsme dělali maximum, skutečně maximum pro to, aby jsme toho pachatele chytili. Trvalo to snad půl roku a po půl roce tam seděl, doznal se k tomu, popsal přesně celý ten děj, celý ten skutek, jak se stal, no a pak se oběsil v cele po dvou dnech.
0: Pepo, jenom když popisuješ takhle opravdu hrůzostrašný případ, řekni mě dvě věci. Jak se s tím vůbec dokázal vypořádat? A potom, jak jsi se dokázal ovládat, když, jak jsi říkal, potom sedí naproti mě?
2: My jsme proti němu vlastně neměli žádný důkazy. Jo, to bylo čistě na indicie, které jsme měli, což vlastně indicie sama o sobě není žádný důkaz. To je takový spíš vodítko a s tím člověkem, ať chcete nebo ne, tak musíte s takýmhle člověkem hrozně pomalu. Nesmíte na něj nějak naléhat. On prostě se k tomu musí sám dostat, sám se k tomu musí dopracovat. Takže tenkrát tady ten výslech trval vlastně celý den až do noci, kdy večer se nám teda začal doznávat.
0: Jak jsi to dlouho vydýchával, konkrétně případ 10leté holčičky? Jak jsi to ze sebe dostal?
2: Ale takovéhle věci ze sebe asi nedostaneš nikdy. Jo, protože je to hrůza a když my jsme, dejme tomu, za ní byli v nemocnici a tenkrát to bylo úplně fantastický, opět malíř, tenkrát ale to byl ještě Luboš Fiala, tak tenkrát jsme za ní byli v nemocnici a ona slepá, když byla schopná výslechu a popisuje nám tu hrůzu, která se jí dělá, tak on vlastně podle jejího popisu, a to jsem ho strašně obdivoval, půl dne dělal portrét pachatele se slepou holčičkou, kdy on začínal, představ si vajíčko a teďka to vajíčko, jestli stojí na špice, nebo jestli stojí jako v obráceně, jakou měl hlavu. A skutečně udělal tenkrát portrét, který odpovídal člověku zhruba kolem 60 let. A ten portrét potom já jsem vzal, byl jsem za sexologem a on mě odrazoval od toho portrétu s tím, že ano, ten portrét může souhlasit, ale vezmi si, že v 60 letech ta brutalita tady u těch pedofilů to vymizívá. Jo, to už ta brutalita tam není tak akutní, tak hrozná, jako prostě. A ta holčička 10letá, pro ní prostě každý starší 25 let, tak už je starý. Jo, a teď on, jak vlastně jí ubližoval, tak ona ho vidí starším. On se na ní nesmál, on se mračil. Takže umažte vrásky, umažte takovou tu zarputilost toho pachatele, takže my jsme ten portrét tenkrát omladili o 30 let a dali jsme 30 let a vejš. No a když jsme chytli pachatele, tak mu bylo 29. Jo, to byl takový ten první omyl nebo ta první chyba, kterou jsme udělali, že jsme nešli ještě níž, protože my jsme prověřovali potom všechny lidi od těch 30 let nahoru, takže až ve druhém kole vlastně jsme se na něj dostali.
0: Ale úžasná ukázka policejní práce vlastně teď zazněla. Honzo, já vím, že u tebe možná to bude úplně jiný případ. Když jsem se ptal Pepy, jaký je tvůj případ, na který vzpomínáš, říkáš si, tady jsme to fakt udělali dobře, tady jsem na to hrdej.
3: No, každý je větší případ, na kterým děláte třeba, nevím, půl roku, tak každý je složitý, takže je to Roubal samozřejmě, je to Orlík. Tam jsme dělali 2 roky, Jo, takže takovýhle ty případy, ty vám hodně uváznou v paměti, no, to jako je pravda, no, ale to je opravdu taková kuriozita. Kolega Tonda Rolínku dělal případ vraždy nějaký paní v Motole, ta se našla uškrcená teda v takový tý erotický pozici, klasický, no a tak jsme tam dělali různý opatření a sbírali jsme i takzvaný hospodský řeči, to znamená, někde se říkalo, že měla uřízlou hlavu, v jiný hospodě, že měla uřízlou nohu a až teprve v jedný hospodě, že teda někdo říkal o tom, že ležela na zádech, prostě obnažená od pasu dolů a to člověka zarazí, jo, že takhle to opravdu bylo. Tak se sešlo, sehnal se ten člověk, ten říkal, já jsem to slyšel v hospodě zase jinde na Smíchově, tak se sešlo do té hospody, tam ten člověk říká, ano, to tady říkal nějaký bydlí v Motole, snad nějaký hojer se jmenuje. Jo. Já obdivuju dodnes toho kolegu, Tondu Jarolímku, protože třetí v pořadí drp, já už bych do toho plánu nedával, jo. A je Tonda hrozný poctivec, ano, sehnat hojera, prostě vyslechnout, prověřit. No, takže ho sehnali tam někde na Žižkově, dělal ve sklenářství. Byl pátek, kolem poledne přivezli tady toho hojera. Posadili ho v konvický, v posledním patře. Na chodbě byla taková masivní dřevěná lavice, žádný pouta, nic prostě. A buď se šli dělat kafe nebo na oběd, jo, to už nevím. Já na tomhle případu nedělal, chraň Bůh, ale dělali jsme s kolegou na nějaký jiný vraždě, kde jsme měli popis možného pachatele s takovým výrazným nosem a takový jako do trojúhelníku v obličej. Měli jsme na to taky nákres takovejhle a bylo asi 1 hodina odpoledne. Kolega říká, připrav hrnky, já jdu dát vodu na kafe, uděláme kafe, uklidíme to tady a půjdeme domů. Tak já vidím, jak vychází z těch dveří a teď se v těch dveřích zarazil a teď tak upřeně kouká takhle a on byl veliký svéráz a teď já čekal, co z toho bude a on najednou jak kouká a kouká a říká, hele Honzo, tady nám sedí pachatel. Tak já nemeškal, tak jsem se zvedl, koukám na ně, přesně on vycházel ten nos a takovej ten hubenej obličej, tak jsem se taky na něj díval a říkám, no jo, Milane, to je on přesně. My nevěděli, jestli to je svědek, jestli to je nějaká návštěva k někomu.
0: Nevěděli jste, kdo tam sedí na chodbě.
3: Vůbec jsme neměli tušení prostě, co to je za člověka. Vyvaleně na nás koukal, tak jsme šli blíž k němu a zase z jedné strany a z druhé strany a furt mezi sebou, hele, to je přesně on, tohle, to odpovídá. A teď vidíme, že on úplně zezelenal, takový žluto-zelený a teď se mu takhle začaly třást ruce. Tak já nemeškal ještě a sedl jsem si takhle vedle něj a tak mu dám ruku tadyhle na koleno a říkám, tak ochu, řekni, kolik jsi jich zabil. A furt se randa, jo. A on se úplně roztřás a povídá, hodně jsem jich zabil. A teď jsme nevěděli, kdo si ho tam přived, prostě který z kolegů, jo, nevěděli jsme, koho teda zabil, ale bylo vidět, že čistý svědomí nemá, no tak já tam s ním seděl a začal jsem s ním, no tak to víš, hele, stát se může lecos, to každý může zabít a kolega mezi tím běhal po kancelářích a prostě skánil teda, ke komu patří, jo. Až narazil na Tondu a Tonda zbystřil a teď přišel blíž a slyšel, jak já říkám, že teda každý může zabít a blablabla, takový ty řeči. No tak se ho ujal a vzal si ho do kanceláře. Jirka Markovič, to byl hlavní aktér taky, který se k tomu nachomejt, to byl dobrý výslechář, tak s ním začali mluvit, on to nejdřív odvolal, že nikoho nezabil, protože on věděl, že najednou zmatkujeme i my. No, ale pak asi za, nevím, 8 hodin teda připustil vraždu jednu a pak postupně prvně přiznal tady tu ženskou v tom Motole a pak postupně teda k tomu přidával další a další. No a pomalu se to takhle dostávalo na světlo. Kdybych tehdy věděl, že se jedná o takovýhleho vraha, že prostě kanibala a já nevím co všechno, tak bych se bál kolem něj i projít. Jo. Takže jsou věci, které vám někdy pomůžou, no taky jsem ten případ mohl pěkně zabít.
0: Tak, já bych chtěl říct, že kdybychom si tady povídali s jinými kriminalisty, protože takzvané mordparty jsou v každém krajském městě, ty jsou opravdu teď po celé republice na stejné a vysoké úrovni. Každou chvilku jste dělali ze Středočechy a tak dále a tak dále. Mě by teď zajímala jedna věc. Vychovávali jste si nějaké nástupce? To je jedno, kdo začne.
2: Pepa. Tak jestli může, já myslím, že ano, protože na těch obodech jsme poznávali lidi, kteří s náma spolupracovali a vlastně tam jsme si typovali ty svoje nástupce, kdo by mohl po nás zase přijít na tu pražskou mordpartu, kdo je ten srdcař a kdo skutečně by prostě pro tu práci udělal maximum. A myslím si, že takhle to funguje do dnešní doby.
0: Ano, musím teda potvrdit, že pražská mordparta je v dobrých rukou teď. Honzo, stejná otázka, je někdo takový, víš o někom, nebo říkal jsi to někomu, aby to tak dělal, nebo kopíroval tě někdo?
3: Za mnou, já jak měl ty výjezdy, jsem měl kancelář Kouly zvenku. Občas mi tam zaklepal vyloženě mladý kluk přes 20 let, takových bylo asi 5, řeknu. A teď, no víte, já bych se chtěl zeptat, a jak tenkrát bylo vidět, že ho to zajímá, zkoušel to, jestli ho vyhodím, nevyhodím. Já jsem nikdy nevyhodil. No, tak jsem se s ním sedl a on, že by taky chtěl na kriminálku, taky by chtěl na vraždy. A říkám, no, to musíš něco odsloužit. Ale nikdy jsem ho nevyhodil a vždycky jsem vzal telefon a zavolal, jo, co člověk znal, ty kluky, který tam už pak byli v nějaký funkční pozici. Říkám, hele, mám tady takovýho a takovýho, mně se ví dobře, chceš si s ním promluvit. 5 lidí určitě, možná i víc.
0: Ještě Pepa?
2: Když takhle vezmu ty nástupci, já třeba jsem hrdý na to, že pana Stracha, který dělá v současné době teda vedoucího pražský mordparty, tak jsem nabíral ještě já, jo, jako řadovýho.
0: Já zdravím Aleše a když jsem říkal, že pražská mordparta je v dobrých rukou, tak jsem myslel na něho právě. Pánové, je to s váma fajn si povídat. Poslední otázka. Jak bylo těžké odejít od policie, Pepo? A jak žiješ? Co dneska děláš? Jestli to můžeš prozradit?
2: Jak žiju? No, vlastně jsem odcházel až teprve, když jsem skutečně musel. To znamená, že tam byl ten strop toho věku a myslím, že celý ten první rok se strašně stejskalo. Jo, bylo to takový, ráno otevřete oči a teď žádný svodky, žádný vraždy, nic novýho, prostě u té policie každý den se pořád něco děje, pořád něco nového, spousty informací, začínáte novou věc dělat a najednou nic. Pochopitelně nejsem doma, protože já jsem měl několik nabídek, když jsem končil, nakonec jsem staro vybral jednu. Zaprvé teda dělám občas přednášky někde, ať je to pro veřejnost, nebo ať je to pro nějaké školy. Další tak se podílím na scénářích. No a dál teda mám na starosti bezpečnost pro jednu nadnárodní společnost, pro kterou dělám.
0: Takže jsi tak trochu zůstal.
2: Tak trochu jsem zůstal
0: u problematiky.
2: V tom, co jsem dělal, no ale už to nejsou vraždy, pochopitelně. Tak.
0: To já mám dojem, že Honza je spokojený, viď? Ty jsi odcházel takový jako vyklidněný, mě připadalo.
3: Ale jo, já jako na jednu stranu jsem se těšil, protože kolik, 42 půl roku u policie, to ve vás může pomalu zanechat nějaký následky, takže já věděl, že teda mám věkový limit, tak jsem se tomu nějak nebránil a jako těšil jsem se. Ráno vlastně jsem předal výjezd na odboru, no, potřál jsem si rukou, sekretářce odevzdal služebák a prostě odjel domů, no, to bylo takový. Takže jako mně je docela dobře, já si určitě nestěžuju, mám chatu, kde se realizuju, tam je práce prostě spousty.
0: A nestýská se?
3: Nestýská. Bylo to hezký, no ale stačilo.
0: No. Já tady musím říct, že Míra Hyhlík, který má manželku, kterou zdravíme, a ta mě prozradila, že Míra je také spokojený protože když ona ráno odjede na nákupy a vrátí se až odpoledne, tak Míra je ve stejné pozici na tom gauči a ona mu říká, co jsi tady celý den dělal? No čekal. Je to tak, takže
5: je to tak.
0: Ty jsi spokojený, to se ani ptá nebudu, ale jasně. Nestýská se?
4: Ale nestýská, takhle celý ten náš život policejní měl nějaký vývoj, že jo. Začátek, procházeli jsme vlastně těma různýma obdobíma, že jo, některý byli dobrý, některý byli špatný a tak dále. Já jsem odešel po 40 letech do výsluhy, jsme v jižních Čechách, odpočíváme na chaloupce a přál bych to každému poldovi, který slouží, jo, aby se tam dostal bez újmy a tak dále, a to jak zdravotní nebo nějaké jiné, právní třeba, tohle, co se taky může stát, že jo, tohleto, a odpočívat. A...
0: Tak já jsem rád, že za prvé jsou pánové všichni tři spokojení a taky, že vlastně kriminálka, já to teď říkám všeobecně, je v dobrých rukách. Já jsem tady poprosil ředitele Radka Galaše na začátku, jestli by nepřinesl nějakou zajímavost. A Radek mi slíbil, že nějakou maličkost, tak v jaké kapse to máš, Radku?
1: Já jsem vybral drobnost, protože my se takovýma zajímavostma opravdu jenom hemžíme.
0: No, plné muzeí máte, ano.
1: No, půjdeš se mnou.
0: S tebou musím, ale já to musím komentovat. Pořád tak jdeme dozadu. Ježíši Kriste, co to je? Co to je? Teď já to nedone... Počkej. To je ta maličkost? Co to je?
3: To je bedna z orlíku.
0: Z orlíku.
3: Jedna paní, která teda měla špatný milenecký vztah, tak skončila tady v té bedně, skončila na dně orlíku, někde v té oblasti Červený nad Vltavou.
2: Mimochodem, ta bedna nám vyplavala v orlíku z takových určitých fyzikálních důvodů, vyplavala po jaký době. A bylo to, myslím, 3 dny před odvolacím soudem. Jo, to znamená, že ten nahoře, ten stál při nás a prostě nám ji teda vypustil na hladinu a našli jsme ji 3 dny předtím, než teda ten pachatel byl zproštěnej.
0: A proto ten exponát ředitel muzea Radek Galaš přijal a je to vlastně něco, co se zapsalo do dějin české kriminalistiky. Dámy a pánové, je mi líto, ale budeme se muset loučit. Já jsem chtěl moc poděkovat ještě jednou Radkovi Galašovi, že nás pustil a doufám bude dál pouštět do Muzea policie České republiky. Prosím o potlesk. A chci moc poděkovat i za tu budoucí spolupráci těm, kteří dneska přišli a nechali nás nahlédnout za tu oponu vyšetřování případů, jak těch, které jste dobře znali, a nebo těch, o kterých jste vůbec netušili. Dámy a pánové, mými hosty dnes byli Josef Lotes, Jan Štoček a Miroslav Vyhlík. Děkujeme, že nás sledujete, že jste posluchači podcastu a pořadu Kriminálka Českého rozhlasu Dvojka. Pro vaši informaci, tímto odstartovala 4. řada Kriminálky. Každou středu po 18. hodině se na vás budu těšit. A za týden, mimochodem, začínáme novodobým případem, ale z Prahy, jako byli tady pánové, který dostal název Vila Kmání. Díky a těším se na slyšenou.
6: Poslouchali jste další díl pořadu Kriminálka.
7: Na Rádiu Praha.
6: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině. Rádio Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Postavení Romů v Evropě není zdaleka ideální. Plyne to z aktuální zprávy 34 expertních organizací z 18 zemí Evropy. Organizací, které mapují jejich práva. Zpráva s názvem Roma Rights Review popisuje příklady nenávistných projevů, nevhodného přístupu policie nebo dokonce nuceného vystěhovávání. Jak vidí situaci Romů jeden z jejich nejvýznamnějších ambasadorů v Evropě, případně i ve světě. Mým hostem dnes je Petr Torák. Muž, jehož rodina odešla z Česka po rasových útocích z roku 1999. Léta působil jako policista, ocenila ho britská královna. Dnes je honorárním konzulem České republiky a stále vede svou britskou nevládní organizaci Kompas. Těší mě, že jste tu s námi. Dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Pořadem vás provede Martina Mašková.
4: Leonardo Plus.
2: V roce 1999, kdy jste byl studentem, tak jste čelil útoku skinheadů. Co se tenkrát stalo?
3: Bylo to tak, že v té době můj otec byl politicky angažovaný, pomáhal Romům v Liberci, zakládal vlastně i romské centrum nebo romskou organizaci a mě do těchto aktivit zapojoval. A právě kvůli těmto aktivitám, ale zároveň i kvůli petici, kterou se pisoval kvůli stavění zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, začaly chodit výhrušky a myslíme si, že i právě kvůli tomu za bílého dne, když jsem šel vlastně centrem města a šel jsem do nákupního střediska, tak mě obklíčilo po cestě ven z toho nákupního střediska pět skinheadů, kteří do mě kopali, bouchali do mě, vyhrožovali mi, potom chtěli ode mě i peníze, potom se mi podařilo utéct vlastně domů.
2: Zkušenost, kterou jste měl tehdy s policií, tak nebyla moc dobrá.
3: Bohužel ne, zrovna v ten samý čas, kdy se tady to stalo, tak já i otec jsme si podali přihlášku ke státní policii, kde jsme chtěli pracovat. Byli jsme už v polovině těch přijímacích testů, kdy právě tady ten incident se stal. A když jsme to šli nahlásit na policii, tak jsme se vlastně setkali s výsměchem a s takovým nezájmem to nějak řešit. De facto nám bylo řečeno, že pokud neznáme jména těch pachatelů, tak se s tím nedá nic dělat.
2: Jak se změnila od té doby, od toho roku 99, tahle situace? Změnilo se to?
3: Já myslím, že tam je určitý posun. Vidím to, hlavně samozřejmě sleduji to v tom, jak ty případy se dostávají, pokud neprojdou jakoby tím soudním systémem v České republice, takže jsou dále posouvány potom k Evropskému soudu. Takže určitý posun tam je. Samozřejmě i ta kultura a to pozvěžení té romské komunity, kde sami už vědí, na koho se obrátit, kde mohou mít vlastně zastoupení, nebo to, že vlastně jsou v radě vlády, už je určitý posun.
2: Máme tady ve studiu vaši novou knihu, která už vyšla v angličtině, myslím, že teprve vyjde v češtině, knihu s názvem Kde je domov můj. Tam popisujete, proč jste se chtěl stát policistou a vy jste se tím policistou opravdu stal. Jak trnitá cesta k tomu vedla?
3: Ten sen stát se policistou jsem měl už někde od nějakých 10 let. Byl to vlastně taky ten klukovský sen stát se superhrdinou, prostě roztrhnout tu košili, mít pod tím uniformu a pomáhat a chránit. Když já jsem byl 19letým mladým mužem v České republice, tak jsem chtěl ukázat všem, že i přesto, že jsem Rom, že mohu být tak dobrý jako každý jiný. Potom, co jsme se dostali do Británie, tak samozřejmě jsem se nejprve musel naučit anglicky, pak se nějakým způsobem začlenit do té společnosti a až v roce 2006 se mi podařilo nejprve se stát městským policistou a po roce a půl státním policistou.
2: To je velký rozdíl, myslím, jako z hlediska toho, co si musí člověk osvojit?
3: Ano, je tam velký rozdíl, protože ten městský policista, speciálně v Británii, je pravým bobíkem, ten strážník, který chodí do škol, do domů seniorů, do obchodu, baví se s lidmi, seznamuje se a je přátelským vzorem té policie.
2: A oproti tomu ten státní policista už tam už jako víc cítit ta, řekněme, represivní role?
3: Samozřejmě, ten community policing, ten koncept, který de facto pochází z Británie, je vlastně od toho strážníka městského policisty až po vedoucí policisty, ale samozřejmě potom jsem se musel naučit, jako státní policista jsem se musel naučit spoustu definicí právních norem. To byla nová výzva pro mě.
2: V britském městě Peterborough jste nakonec se usadil a dodnes tam žijete, vedete tam řadu let neziskovou organizaci. Tenkrát jsme ještě u té policejní dráhy, tak jste se zabýval, pokud vím, třeba i obchodem s lidmi, co bylo náplní téhle té práce.
3: Už jako městský strážník jsem se začal seznamovat, potkávat lidi, kteří se začali svěřovat s tím, že jsou vykořisťováni. To byli Češi, Slováci, Poláci, Litevci a tak dále. Díky tomu, že jsem si vybudoval důvěru v těch komunitách, těch obětí začalo za mnou chodit více a více. To mě provázelo celou policejní kariéru, celých 11 let. Pak jsem se tomu i posledních možná 5 let věnoval naplno ve funkci detektiva, kde jsem pomáhal teda jednak lidem, kteří vykonávali nucenou práci, anebo potom prostituce.
2: Co byla nejúčinnější prevence toho, aby se to nedělo?
3: Osvěta. My jsme začali jednak pracovat s českou policií, se slovenskou policií, dávat informace lidem, kteří byli v té době zranitelní, ať to byli bezdomovci, lidé s nějakou závislostí, ať už na drogách nebo na alkoholu, lidé z dětských domovů, často tam byli i oběti z romských osad. Potom na letištích jsme dávali různé letáky lidem, kteří přijížděli, ale zároveň potom i navazování důvěry s lidmi, kteří pracovali v těch továrnách, kde často vlastně nejvíce končilo těchto obětí.
2: Čili začalo to všechno pochůzkovou prací, že jste opravdu chodil dům od domu jako městský policista, tím, že jste jim mluvil jazyky, že, kterým rozumí ty lidé, tak jsem měl blízko k těmto komunitám a všechno to ocenila britská královna řádem MBE. Jakou odezvu to měl v těch komunitách, se kterými jste pracoval?
3: Samozřejmě bylo to obrovská hrdost. Spoustu lidí mi psalo, volalo, kontaktovalo mě různými způsoby a gratulovali mi k tomu, byli velice hrdí na to, že buď Róm z jejich komunity nebo i Čech z české komunity dokázal něco takového a ukázal i britské společnosti, že i my Češi a zároveň protože i Rómové můžeme dokázat něco tak velkého. Ale zároveň samozřejmě tam byla potom i ta druhá strana, kde tam bylo potom ještě takové očekávání, tak teď si dostal řád, teď musíš nám pomoct, když teda chceš dělat více, tato očekávání potom bylo ještě větší.
2: Co dnes dělají Romové, kteří odešli do Británie v podobné době jako vy, kolem toho roku 99?
3: V dnešní době to už je druhá, někdy i třetí generace. Ti, kteří právě přišli v těch 90. letech nebo později, tak jsou úplně začleněni, jejich děti už jsou plně integrovaní do toho systému, mluví plynule anglicky, já myslím, de facto jsou jakoby členy té britské společnosti. Dokonce až natolik, že se začíná bohužel, a to už je zase potom k té negativní stránce, že začínají de facto zapomínat na tu svou kulturu, jazyk. Často ty děti už ani nemluví třeba česky, ani romsky.
2: A doma se nemluví, česky mluví.
3: Už
2: doma.
3: Potom ani ne, u té druhé generace, která už třeba vyrostla v Británii nebo vyšla v tu školu, tak už mluví se svými dětmi převážně anglicky, ale jsou plně etablováni a dneska máme tam policisty, máme tam sociální pracovníky, máme tam lidi, kteří pracují ve školách, právníky a tak dále, takže těch profesionálů a těch, kteří se dostali na vysoké školy a ukončili vysokoškolské vzdělání, je velké množství.
2: Přemýšlel jste třeba i po letech a s tou letitou zkušeností britského policisty, co byste poradil romskému dítěti, které by se dostalo do podobné situace, jako jste byl tenkrát v Liberci vy?
3: Určitě bych poradil nemlčet, nedržovat to sobě, mluvit o těch věcech. Pokud se to nepodaří při otevření jedních dveří, tak samozřejmě to zkusit někde jinde. Prostě opravdu o těch věcech mluvit a zároveň strašně důležité být patřičně hrdý na svou identitu. To si myslím, že je strašně důležité, něco, co já jsem se naučil po té mé cestě, během které jsem se hledal, opravdu být hrdý na to, odkud pocházím, že jsem Róm, že jsem Čech. Prostě na všechny ty různé identity, které člověk má, být na to hrdý, ale zároveň nikdy se nevzdávat.
2: Mým hostem Leonarda Plus je zakladatel a ředitel britské nevládní organizace Kompas, honorární konzul České republiky Petr Torák, který je ambasadorem práv Romů v Evropě ve světě.
4: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Čerstvá zpráva Roma Rights Review popisuje příklady rasismu a nenávistných projevů, také diskriminačního přístupu policie, nuceného vystěhování v řadě míst Evropy. Jak v tomhle kontextu a vlastně už i trošku z pohledu zvenčí vidíte tyhle případy v České republice? Co považujete za klíčové, na co by se měly úřady zaměřit?
3: Tak v první řadě si myslím, že to je segregované vzdělávání, které je stále problémem a vím, že i vlastně nedávno na to upozornila Evropská unie, kde stále i přes ten rozsudek DH versus České republik stále dochází k segregování romských žáků, ať už ve speciálních třídách nebo školách, kde jsou převážně třeba romské děti. Já to vidím z britského systému, tam opravdu nemůže dojít k inkluzi a nemůže dojít k žádnému posunu, pokud ty děti, romské děti, nebudou začleňovány do mainstreamového vzdělávání. vzdělávacího systému. Jednak nemají tak kvalitní vzdělávání, za druhé nejsou potom schopni samozřejmě fungovat mezi neromskými dětmi nebo potom později i neromskou vlastně společností, ale zároveň i ta neromská část populace potom nemá ten kontakt. Vlastně jediné, co vědí o Romech, je to, co se dočtou nebo slyší někde v médiích nebo slyší někde od rodiny, od známých, ale nemají ten přímý kontakt s Romy, protože často potom já jsem se setkával s lidmi, kteří, wow, já jsem nikdy nepoznal Roma, ale teprve teďka vidím, že jste
2: tady
3: vlastně,
2: v Česku.
3: No, že jste úplně vlastně jako my. Takže tam opravdu je potřeba, aby ty děti byly dávány do mainstreamových tříd, mainstreamových škol. To je první věc.
2: Můžete jenom úplně v kostce připomenout ten soudní případ, o co v něm šlo?
3: Tam šlo o to, že několik dětí bylo v Ostravě dáváno do zvláštních škol nebo speciálních škol a ten případ se dostal až k soudu lidských práv a tam bylo potom rozhodnuto, že vlastně Česká republika diskriminuje děti na základě jejich rasy.
2: Důvod k tomu soudnímu případu a k tomu rozsudku byl, že vlastně jako kdyby automaticky ty děti přecházely do speciální školy, protože ty speciální školy jsou určené, pokud vím, pro děti s handicapy a tak.
3: Přesně tak, ano. A já jsem byl vlastně toho svědkem, kde na základní škola paní učitelka se snažila přimět mé rodiče, aby mě dali do zvláštní školy pouze na základě toho, že jsem byl jediným Romem ve třídě, argumentovala tím, že tam budu mít více kamarádů. V minulosti bohužel to opravdu bylo tak, že ty romské děti nechodili do zvláštní školy kvůli handicapu, ale kvůli tomu, že byli Romové.
2: Ve které evropské zemi to mají v tomto ohledu Romové nejtěžší nebo těžké rovněž?
3: Na Slovensku stále také dochází k té segregaci. A to jsou asi dvě země, kde vím, jako já jsem procesoval i Rumunsko, Maďarsko, Polsko, ale nesetkal jsem se s tak silnou segregací ve školách, jako v těchto dvou zemích, bohužel.
2: Co pomáhá Romům v Británii, kde přece jenom ta inkluze má velkou tradici, zavedená demokracie, samozřejmě také se svými problémy a s rasistickými projevy, tak jako jinde v Evropě, ale ten vzdělávací systém, myslím, je připraven na to začlenění. Nevím, jestli osobně jste s tím už udělal nějakou konkrétní zkušenost, možná spíš v roli policisty nebo zakladatele nevlád.
3: Tak já mám velice blízko k tomu vzdělávacímu systému ve Velké Británii, protože tam i pracujeme vlastně skrze naši organizaci, posíláme tam naše vycvičené mentory, takže vidíme do toho vzdělávacího systému a je to opravdu inkluzivní systém se vším, co k tomu patří. Od chvíle, kde ten romský žák je prostě přidělen do té spádové školy podle svého bydliště a potom vlastně se tam pracuje s tím dítětem jako individuem. Takže pokud neumí vůbec anglicky, tak je dáváno do mainstreamového vzdělávacího systému tam, kde nepotřebuje tu angličtinu, takže třeba na tělovýchovu, na nějaké hudební lekce nebo tak. Ale potom na ty ostatní lekce jde vlastně do třídy, kde se pracuje s těmi dětmi, hlavně na tom, aby si zlepšili tu angličtinu. A jsou tam tak dlouho, jak jenom potřebujete. Takže pokud to dítě se naučí anglicky za měsíc, tak hned potom vlastně jde do toho mainstreamu. Není tam udržováno zbytečně třeba celý rok. Zároveň hned vlastně třeba po té hodině angličtiny jde zpátky do té mainstreamové třídy a je společně s tou třídou.
2: To je hlavní rozdíl možná oproti našemu vzdělávacímu systému, že je rychle jako převeden zpátky.
3: Přesně tak, to je ten první hlavní rozdíl. Druhý je, že se tam oslavuje ta různorodost, že dítě nebo i ten rodič při registraci toho dítěte vstupuje do té školy a vidí, vítejte ve všech různých jazycích, i v romském, českém, slovenském a tak dále. Jsou tam různé vlajky ze všech zemí. To dítě jde dál do školy a tam jsou nástěnky třeba s romskými pozitivními vzory. Takže to dítě tam opravdu cítí, že různorodost je oslavována, že to není stigma. Oslaví se tam romské mezinárodní dny, dny romského jazyka. To je právě ta obrovská výhoda. Zároveň, když se tam stane nějaký incident, samozřejmě i v Anglii se dějí různé incidenty, tak ta škola nebo případně potom policie ten případ vyřeší mnohem rychleji a efektivněji než kdekoliv jinde.
2: V té zprávě o právech Romů, to je aktuální, která je výsledkem práce desítek expertů z 18 zemí Evropy, se mluví o útocích, jsou tam uváděné příklady, třeba dubnový útok v Maďarsku, kde maskovaní neonacisté vnikli do domu romské rodiny, nebo v severním Irsku po obvinění tří romských mladíků ze znásilnění následovali žářské útoky, další násilnosti. Mohla bych uvádět více příkladů segregace, když se Romové chtějí někde usadit a tak dále. Co z toho opět z té vaší praxe vládní organizaci je účinná prevence těchto událostí?
3: Tak ta prevence je tím základem a je to něco, co jednak my děláme jako organizace v Británii, ale zároveň Británie nám umožňuje tady to dělat ve velkém měřítku a de facto nás sami vyhledávají v tom, aby jsme tu prevenci dělali, ať je to už přednáška pro děti ve školách, nejenom romským dětem, ale všem dětem v té škole. Minimálně jednou ročně to děláme, právě ty přednášky v různých školách, na středních, základních, na univerzitách. univerzitách děláme přednášky pro učitele, aby věděli, odkud ti žáci vlastně pocházejí, čím musí třeba projít. Zvou si mě na přednášky pro vězeňskou službu, policii, sociální pracovníky. Takže v tom je, vidím já ten základ té prevence, ale zároveň potom i jakoby ta osvěta dál, co se týče třeba oslav Mezinárodního dne Romů přímo v centru města před radnicí, kde i starosta se zúčastní se další úředníci. V tom vidím obrovskou pomoc.
2: Jak podstatné je slovo, jak podstatná je rétorika ze strany politiků? Opět zase zajímá mě to srovnání Británie, Česká republika. Předpokládám ze své zkušenosti z práce nebo z života Británii, že ta hranice toho, co si může dovolit říct politik, co si může dovolit, aniž by vlastně už ten tlak společnosti ho donutil rezignovat, je trošku někde jinde.
3: V Británii ta hranice je posunutá hodně vysoko. Tam, když politik by řekl něco veřejně, třeba jako když jsem slyšel v českém třeba kontextu politiky, kteří mluvili o Romech, jako havěť, nebo jsem viděl billboardy různé, nebo že třeba Romové nebyli oběťmi holokaustu, tak samozřejmě tady to by se Británii nestalo. A pokud by se to stalo, tak ten politik by automaticky samozřejmě obrovské kritice a případně by museli odstoupit a možná by byl i vyšetřován policií. Ale musím samozřejmě i zdůraznit jednu věc, že co se týče třeba retoriky vůči travelerům nebo gypsies, tak i v Británii je to vlastně hodně na hraně, kde často ty politici, nedávno jedna z političek konzervativní strany měla takovou hlášku, že travelerům a gypsies prochází kriminalita beztrestně. De facto je nazvala komunitu jakoby kriminální. Takže co se týče gypsies a travelers, tak tam stále ještě Británie selhává. Ale jinak, co se týče Romů a ostatních komunit, tak tam jsme daleko vlastně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.
2: Když mluvíte o travelerech, rozumím tomu správně. Já mám tu zkušenost tedy jenom z Francie, kde jsem se setkala s těmi Romy, kteří vlastně spíš Sinty, kteří kočují. To znamená, měli možnost třeba si vyhradit nějaký prostor, kde jako dočasně byli a pak třeba měli možnost zase odcestovat dál, či města vyčlení místa, kde můžou být. Tak to, když řeknete travelers, tak máte na mysli tyhle komunity jako kočovných Romů?
3: Jsou to lidé převážně z Irska, ze Skotska, z Walesu, kteří jsou etnická minorita i ze zákona vlastně popsaná. Nemají vlastně nic společného s tou romskou diasporou z Indie, i přesto, že samozřejmě mezi nimi jsou někdy angličtí Romové, ale jsou to převážně Irové, Skotové a z Walesu.
2: Tak jste vlastně mluvil o tom, že často teď v Británii vlastně politik musí rezignovat, pokud se dopustí nějakých výroků, tak vlastně ta zpráva Roma Rights Review aktuální, ta popisuje také příklad z České republiky, případ bývalé místostarostky z Moravské Ostravy a Přívozu, která dokonce mimo jiné řekla, že vzdělání není životním cílem Romů. Mluvila o mentalitě po zveřejnění těch výroků z funkce odstoupila. Takže asi zřejmě ta samočistící schopnost společnosti nebo ta zpětná vazba ze společnosti přichází už i tady, ale ta zpráva konstatuje, že jsou oblasti, kde jako se moc věci nedaří měnit, a to je opět jako řekněme širší evropský trend. Bydlení patří k oblasti, kde ta evropská politika začleňování Romů selhává nejčastěji. Je to taky z vašeho pohledu?
3: Určitě. To bydlení je obrovským problémem, ať už v České republice nebo na Slovensku. Na Slovensku hlavně jsou ty osady, kde Romové žijí v otřesných podmínkách, jako když si člověk uvědomí, že se bavíme o evropském státu ve 21. století, že tam žijí lidé v dřevěných příbytkách bez vody, bez elektriky, bez sociálního nějakého zařízení. To je samozřejmě hrozné. V České republice samozřejmě stále ten problém také je. A tady to je právě něco, co se mi strašně líbí v Británii, že už od první chvíle, kdy začali třeba Romové jezdit do Británie jako žadatelé o azyl, tak ty města, kam byly přidělovány ty rodiny, je začleňoval do různých vlastně míst v tom městě, že nevytvářel umělá géta.
2: Do různých čtvrtí.
3: Do různých čtvrtí, přesně tak. A tím pádem vlastně ta romská rodina, která nejenom měla souseda Angličana na druhé straně Somáce, tak mohla pozorovat, OK, tak v pátek musím dát koš ven, odpadky se třídí takhle a takhle. Zahradu si musím posekat jednou za měsíc a začali vlastně kopírovat ty sousedy a tím se začali mnohem jednodušeji. A v tom já vidím ten obrovský význam.
2: Co Rada Evropy nazvala začarovaným kruhem mezigenerační chudoby a porušování lidských práv?
3: Pokud tam není vzdělání, pokud tam není jakoby posun v té rodině, v tom sousedství, tak tam bohužel budeme stále udržovat ten status quo v té komunitě. Přesně tam potom z toho začarovaného kruhu není výstup. Já samozřejmě už to mohu pozorovat po nějakých skoro 30 let, co se děje v některých městech, speciálně třeba na severu Čech nebo v jiných částech České republiky.
2: Další věc je vlastně ta podpora evropských států iniciativám, podobným iniciativám, jaké vyvíjíte vy v té nevládní organizaci Kompas v Británii. V té zprávě European Roma Rights Review síť pro práva Romů vyslovila určitou obavu v souvislosti s připravovaným novým evropským rozpočtem na to příští období, míněno rozpočtem Evropské unie na roky 2028 až 2034. A tam zaznívá obava, že, cituji, to cílené financování Romů může být rozpuštěno do širších národních nebo regionálních fondů. Konkrétní podpora diskriminovaných komunit se tím oslabí. Ten rozpočet ještě není hotov, že teprve probíhá turné předsedy Evropské rady Antonia Košty po jednotlivých evropských zemích. Jak to připravit, aby i ta státní podpora vyjádřená financemi byla adekvátní?
3: Já osobně sdílím tady tu obavu. Myslím si, že to financování iniciativ, které podporují inkluzi Romů, je slabší a slabší. Já to vidím za posledních 10 let, opravdu to hodně osláblo a samozřejmě vlivem extremistických třeba skupin nebo spolků v celé Evropě. To bude mnohem větší výzva do budoucnosti. Myslím si, že pokud Evropa udělala aspoň určitý krok kupředu, tak pokud teďka se to nějakým způsobem omezí, tak zase je pravděpodobně, že budeme pár kroků zpět a to by mohlo mít jakoby obrovský jakoby negativní vliv na tu inkluzi jako takovou, ale i harmonii ve společnosti, protože samozřejmě pokud Romové nebudou začleněni a bude se vytvářet ještě větší segregace, tak samozřejmě to bude mít i obrovský vliv na to, jak to bude vnímat většinová společnost a viděli jsme sami, jak daleko to může dojít v těch 90. letech, kde ty vztahy byly velice vyhrocené. Asi žádný stát nechce, aby se něco takového opakovalo.
2: Byl jste poctěn i tím, že jste měl příležitost setkat se s Barackem Obamou, bývalým americkým prezidentem. Jakou inspirací to bylo? Ptám se opět vlastně na tu podporu z nejvyšších míst pro nejenom financování, ale zajištění práv romské komunity ve světě.
3: Setkal jsem se s prezidentem Obamou asi 3-4 roky. Bylo úžasné vidět, jak vlastně člověk tak vysoce postavený byl uvědomělý toho, co se v Evropě vlastně děje a jaká je situace Romů. Čím víc jsem se setkával s lidmi jako Barack Obama, lidi z britské vlády a z dalších vlád, samozřejmě i tím, jak cestují od Asie po Afriku, po Latinskou Ameriku a další země, tak opravdu vidím, jak je strašně důležité mít tu podporu. Já, jelikož jsem členem vlastně Rady vlády pro vzdělávání, vidím, jak je opravdu strašně důležité mít tu podporu. Pokud Rada vlády v jakékoliv zemi nebo ty nevládní organizace nemají tu podporu vlády, tak je strašně potom vlastně těžké se posunout kupředu. Jsem v kontaktu s ministerstvem třeba pro vzdělávání ve Velké Británii nebo s úředníky, s poslanci v našem vlastně kembridském hrabství. Tak to strašně pomáhá k tomu, abychom mohli tu naši funkci nejenom vlastně vykonávat dobře, ale aby i ta romská komunita měla pocit, že jsou vyslyšeni, že mají možnost vyslovit svůj názor, že tam opravdu je možnost pro ně se začlenit tak, jak potřebují. A v tom já vidím ten obrovský úspěch třeba právě v Británii nebo v jiných zemích.
2: Ale tedy v čem se to vyjadřuje? Vyjadřuje se to tím, že třeba vysoce postavený politik veřejně prezentuje, že se setkal s Romy, tam je asi tenká hranice mezi tou reálnou podporou a mezi podporou na oko, zájmu kampaně třeba.
3: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli se politik vyfotí někde v ghetu nebo nějaké segregované oblasti nebo vyloučené oblasti s romskou komunitou, s romskými dětmi, anebo jestli opravdu s nimi tráví čas, zajímá se o to dění v té komunitě. Já mohu dát třeba příklad Paul Bristow, který byl poslancem v Peterborough. Ten třeba, když vlastně chtěl vyjádřit tu podporu romské komunitě, ale zároveň chtěl i zvýšit osvětu a znalost o romské komunitě ve vládě, tak vystoupil během svého působení v tom House of Commons, vystoupil a řekl, já jsem přítelem Romů a tím udělal obrovskou službu, nejenom vlastně romské komunitě, ale zároveň i celé společnosti, protože ukázal, že stojí za těmi Romy. Tak by měla vypadat právě ta taková ta uvědomená podpora té komunitě, ale zároveň být i viděn tou většinou společností. Aha, tak pokud třeba pan prezident chce být ambasador té komunitě, tak asi to něco znamená.
2: Leonardo Plus byl Petr Torák, který je honorárním konzulem České republiky, ředitelem britské nevládní organizace Kompas. Jsem moc ráda, že jste nám věnoval čas.
3: Já vám také moc děkuji.
2: Druhou část našeho pořadu si budete moci poslechnout v podcastových aplikacích, kam patří i Můj rozhlas nebo na našem webu plusrozhlas.cz. Budeme mluvit o tom, jaké dění kolem romské komunity v Evropě aktuálně stojí za pozornost a vrátíme se k situaci Romů v České republice.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom si budu povídat s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou, donedávna Lencovou, kterou tímto vítám v pořadu Žárovky.
3: Já moc děkuji za pozvání.
0: Žárovky.
2: Já se na dnešní rozhovor opravdu těším, protože to bude velmi pestré. Simona totiž zastává několik různých rolí, od vlastních výzkumů přes popularizaci biotechnologií až po to, že je součástí nejrůznějších iniciativ, které se snaží o to, aby se vědecké výsledky dostávaly do praxe. A já bych chtěla začít v laboratoři. Co zkoumáš? Jak si to představit?
3: Můj výzkum je relativně široký, ale když to nějakým způsobem vlastně zobecním, tak se zaměřujeme hlavně na interakce nanomateriálů s mikroorganismy. Kombinujeme vlastnosti dvou opravdu malých světů v nano- a mikroměřících a zaměřujeme se hlavně na to, abychom dokázali porozumět, jak mikroorganismy, takže bakterie, kvasinky, občas i plísně, interagují s různými typy nanomateriálů, takže s nanovlákny, nanočásticemi a dalšími různými materiály tohoto typu. Ten náš výzkum je, řekla bych, unikátní v tom, že se zaměřujeme hlavně na morfologii nanomateriálů, na to, jak dokážeme nebo nedokážeme ovlivnit pomocí třeba průměru vláken nebo velikosti těch jednotlivých částic zamezit nebo naopak podpořit třeba nějakou adhezi mikroorganismů. To znamená, jak se třeba dokáží uchytit na ty jednotlivé materiály a jak tam vlastně tyhle ty tvarové nebo morfologické vlastnosti mohou úplně měnit tyhle ty typy interakcí.
2: No, já jsem se nedávno dozvěděla, že jste byli jedni z prvních, kdo se takhle vlastně systematicky začal zabývat tím, jak velikost nebo tvar ovlivňuje ty mikroorganismy. Mě by ale zajímalo, k čemu je to dobré, proč je potřeba znát tady tu interakci.
3: Je to pravda, jak jsi zmínila, tak si myslíme, že jsme jedni z prvních, kdo se tomu věnují víc systematicky. Ono téměř v každém článku, který je nějakým způsobem zaměřený na biologické interakce nanomateriálů, tak je vlastně zmíněna tahle oblast jenom velmi okrajově a není tomu úplně věnována taková ta hlavní pozornost. A my jsme se rozhodli, že se vlastně na to podíváme trochu blíže, když jsme měli takový krásný set různých nanomateriálů, které se lišily průměrem vláken a takovýhlemi různými morfologickými vlastnostmi. A zjistili jsme, že jsou tam nějaké zákonitosti, které potom hrají roli. K čemu je to dobré? K tomu, že pokud zjistíme opravdu detailně, jak tyhle interakce fungují, tak budeme schopni cíleně buď podpořit žádoucí buňky, žádoucí mikroorganismy k tomu, aby na ty materiály vlastně nasedaly, aby jim to tam opravdu prospívalo. Takže můžeme třeba použít tyhle ty materiály jako podklady k nějaké kultivaci probiotických mikroorganismů nebo dalších mikroorganismů, které jsou velmi žádoucí, velmi potřebné. A nebo naopak, což je vlastně jeden z těch našich hlavních cílů, je potlačení těch mikroorganismů. To znamená, hlavně třeba v medicínských aplikacích můžeme nějakou cílenou morfologii, která neumožňuje těm bakteriím, aby na ten materiál dobře nasedly, třeba snížit množství potřebných antimikrobiálních látek, protože samotným tím tvarem toho materiálu, jeho vlastnostmi, dokážeme už určitým způsobem těm bakteriím nežádoucím nějakým patogenům zabránit, aby ten materiál kolonizovali a potom aby vyvolali nějakou infekci.
2: Takže aby se tam nedrželi už jenom tím materiálem samotným.
3: Přesně tak, jenom aby se jim tam vůbec nelíbilo, aby nechtěli dál růst, množit se.
2: To je jeden projekt. Co ty další? Protože v laboratoři máte mnohem více projektů.
3: To téma se vlastně rozšířilo během posledních let. Kromě těch nanovlákenných materiálů, tak se věnujeme i různým dalším typům nanomateriálů, včetně třeba nanodiamantů nebo nějakých odpadních produktů, které mají nanovelikosti. A tyhle ty materiály můžeme používat třeba jako aditiva, jako přídatné látky do nějakých kompozitů. Například teď se věnujeme stavebním materiálům, které dokáží pojmout tyhle ty nanomateriály a ty nanomateriály tam můžou výrazně zlepšit mechanické vlastnosti a zároveň zachovat nějakou bezpečnost těch materiálů.
2: Mě zaujaly ty nanodiamanty. Jak si to představit a k čemu to třeba může být dobré? Takový materiál, k čemu může sloužit?
3: Nanodiamanty mají obecně hodně široké použití a vlastně jsou to uhlíkové materiály, které mají opravdu malé rozměry, které se dají dobře modulovat v tom směru morfologickém. Můžeme mít velmi malé částice i nějaké trochu větší a můžou sloužit jako docela dobrý nosič dalších látek. My teď třeba v tom posledním výzkumu, když uvedu konkrétní příklad, tak jsme se zaměřili spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd na nanodiamanty, které na sobě ještě mají navázaný chitosan a stříbro a řešili jsme jejich teda antimikrobiální vlastnosti. Je to spíš základní výzkum. Teprve testujeme, co všechno je možné, co si můžeme dovolit a věříme, že těch aplikací bude poměrně hodně, můžou být široké.
2: Jak tady ta tvoje specializace vlastně vznikla? Jak jsi zvolila tenhle obor? Čím tě zaujal?
3: Já jsem v rámci doktorského studia studovala obor mikrobiologie a nastupovala jsem na téma velmi široké interakce nanomateriálu s mikroorganismy a byla jsem sama zvědavá, co to přinese. A během takových asi prvních 2 let se právě ukázalo, že máme opravdu hezky definované materiály k dispozici, které sice nemají takové ty původně očekávané skvělé antimikrobiální účinky sami o sobě, ve které jsme doufali, ale právě tou analýzou jsme zjistili, že se můžeme věnovat nějaké charakterizaci té morfologie a tam se začalo tříbit to moje téma, které je trochu užší, ale zároveň ta jeho aplikovatelnost je pořád velmi široká.
2: Ty krom toho, že jsi vědkyní a vedeš si vlastní vědecké projekty, tak jsi také vyučující a vedoucí projektů. Jaké jsou dnešní studentky a studenti? Jaký mají zájem o biotechnologie?
3: Já to vnímám tak, že zájem mají velký, protože to téma se opravdu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a myslím si, že dostává pomalu, ale jistě dobrý mediální prostor a i na středních školách je větší důraz na to, aby i biotechnologie byly více prezentovány jako ta nedílná součást našich životů. A řada studentů se k nám hlásí opravdu už po střední škole s tím, že by rádi dělali nějaké biotechnologické téma, které má smysl. Myslím si, že v tom právě vidí tu aplikovatelnost a ten přesah od nějaké základní vědy právě do praxe, který opravdu můžou potom aplikovat do vlastního života, můžou zlepšovat prostředí nebo životy nás všech. Takže já si myslím, že ten zájem stoupá. My se snažíme na to reagovat a zavádíme kromě těch klasických, standardních chemických nebo biologických předmětů, které u nás učíme, tak i takové inovativní předměty nebo předměty, které vlastně mají zvýšit povědomí o těch novinkách, o těch hlavních zajímavých aplikacích, které v biotechnologii můžeme najít. Takže třeba i já budu od příštího roku garantem předmětu Trendy v biochemii a biotechnologiích a to budeme koncipovat tak, že každá přednáška bude zaměřená na nějaké téma, ať už z praxe nebo z legislativy nebo ze základního výzkumu a budeme tam zvát odborníky na ta daná témata opravdu z celé republiky nebo i ze zahraničí, aby se s námi podělili o to nejzajímavější.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S mikrobioložkou Simonou Peroutkovou jsme již probrali její výzkumy v laboratoři a teďka bych se od těch výzkumů chtěla dostat k popularizaci, protože ty jsi také předsedkyní spolku Biotrin, což je spolek pro rozvoj a komunikaci a popularizaci biotechnologií. To za mě zní docela složitě, tak nám to prosím přibliž.
3: Já bych to řekla asi velmi jednoduše v tom smyslu, že ten náš spolek se zaměřuje na to, abychom poskytli takový prostor pro diskuzi a informace jak široké veřejnosti, tak třeba odborníkům o nějakých novinkách, o těch nejaktuálnějších událostech v oblasti moderních biotechnologií. Co se týče těch moderních biotechnologií, tak my se v současné době zaměřujeme hodně na genetické úpravy, na nové genomické techniky a podobně, ale ten přesah je tam od zemědělství, potravinářství až po medicínu, takže je to zase poměrně široká platforma.
2: Kolem biotechnologií, ale i nanomateriálů panují nejrůznější mýty. Co jsou třeba ty nejčastější, s čím se nejčastěji setkáváš?
3: V oblasti biotechnologií se velmi často setkáváme s takovou úsměvnou frází, že třeba se někdo může bát konzumovat geneticky upravenou potravinu z toho důvodu, že se bojí jíst geny. Jenomže geny obsahuje úplně každá potravina. Geny jsou úplně základem každého živého organismu a když si to představíme vlastně na nějaké množství, takové velmi přibližné, tak i v jedné potravině, kde máme spoustu mikroorganismů a samozřejmě nějakou tu třeba rostlinnou složku samotnou nebo živočišnou, tak sníme určitě nejméně 500 000 000 genů nebo takové přibližné množství, je to spíš opravdu řádově nasazeno. Takže to je opravdu obava taková velmi lichá, ale je to velmi rozšířené, je to častý mýtus.
2: A co nějaký další třeba, že mutace jsou nepřirozené?
3: To je také dobrý příklad, ano. Mutace, které se dějí úplně běžně, denodenně, i v každém z nás, i v každém organismu, tak jsou považovány v tomto směru takovým dezinformačním za něco úplně nestandardního, nepřirozeného, něco proti čemu bychom měli bojovat, ale není to tak. Tyhle ty moderní technologie využívají jenom toho, co se běžně děje, s čím se opravdu setkáváme denodenně ve velké míře v přírodě, všude kolem nás. Akorát to umíme používat trochu cíleně.
2: Dej nám prosím nějaké příklady, kde se v tom běžném životě potkám s výsledky biotechnologií.
3: Já myslím, že úplně všude, protože biotechnologie jsou všude kolem nás. Takovým asi velmi základním příkladem je třeba potravinářství, výroba piva, výroba mléčných výrobků, potravin obecně, fermentace, to je úplně základ biotechnologií. A když opustíme potravinářství, tak je to určitě medicína. Tam například inzulín, který ročně zachraňuje miliony životů, tak je jedním z nejdůležitějších biotechnologických produktů posledních asi 40 let, což ukazuje na to, jak dlouho už tady ty kontrolované a cílené biotechnologie jsou s námi. A těch příkladů by byla spousta, vlastně i třeba úprava odpadů nebo nějaké jejich zpracování. Obyčejné kompostování je úplně takovým základním příkladem biotechnologickým.
2: Takže biotechnologie potkáváme doslova na každém kroku, jen tomu tak dost často neříkáme.
3: Ano, je to přesně tak.
2: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože ty díky spolku máš docela dobrý přehled. Jsme v něčem třeba unikátní v rámci Evropy nebo i celého světa?
3: Já si myslím, že v Česku jsme v biotechnologiích opravdu na vysoké úrovni. Je tady okolo nás spousta iniciativ, které se snaží o to sjednotit všechny různé biotechnologické firmy, organizace, výzkumné instituce z toho důvodu, aby měly takové podobné směřování, aby ta síla těch českých biotechnologií byla jednotná a abychom se dokázali prosadit v tom mezinárodním měřítku. Takže já si myslím, že unikátními se stáváme nejen díky tomu, že máme opravdu špičkové vědce ve všech těch oblastech, které biotechnologie zahrnují, ale i v tom, že se snažíme stát se takovým biotechnologickým lídrem minimálně v Evropě nebo celém světě. Co se týče nějakých těch úplných unikátů, tak určitě je to řada právě těch medicínských objevů a nebo třeba zemědělství bych zmínila kolegy z Brna nebo z Olomouce, kteří teď vyvíjejí úplně skvělé technologie na úpravy nebo na šlechtění chmele a dalších plodin, což je velmi jedinečné a pro nás, pro Čechy, kteří máme rádi pivo, tak je to i takové hezky přirozené, řekla bych.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Jeden z vašich dokumentů se nazývá Budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. To si troufnu tvrdit, že mnoho lidí vyděsí. Proč se nemáme bát?
3: Bát se určitě nemusíme, protože my tuhle publikaci jsme vydávali i proto, abychom vysvětlili všechny ty možné mýty a všechny souvislosti, které s biotechnologiemi můžeme najít právě v potravinářství. Bát se nemusíme z toho důvodu, že fermentace nebo nějaké takovéhle procesy biotechnologické jsou tady opravdu od nepaměti. A my se je v posledních dekádách nebo staletích, protože už to taky není žádná novinka, snažíme využívat cíleně k tomu, abychom produkovali kvalitní potraviny, abychom nějakým způsobem získali dostatek potravin pro nakrmení celé populace, abychom mohli cíleně ovlivnit plodiny k tomu, aby odolávaly třeba suchu nebo podobným výzvám klimatickým. A další aspekty dokážeme zahrnout v těch biotechnologiích. Takže ten název, že náš jídelníček je takovým předmětem laboratoře a toho laboratorního vývoje, souvisí právě s tou urgentní potřebou ty plodiny nebo potravinovou produkci obecně posouvat o kus dál, abychom byli schopni čelit všem těm výzvám, které současná doba přináší. Takže není se čeho bát, je to takový klasický pokrok, který je tady pořád s námi a který musí jít dopředu, abychom opravdu měli pořád co jíst a aby to jídlo bylo kvalitní.
2: Tobě jsou inovace velmi blízké a jsi činná v řadě iniciativ, které se snaží o přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. Mě třeba zaujalo, že jsi byla součástí mezinárodního programu pro leadership v Americe. Můžeš nám ten program prosím představit a co bylo cílem?
3: Tenhle ten program, kterého jsem měla možnost se účastnit, je takovým profesním programem amerického ministerstva zahraničí. Je to program, který je zaměřen na různé oblasti. Ten náš byl zaměřen na bioekonomii, což v sobě zahrnovalo biotechnologie, ochranu životního prostředí, biomedicínu a všechna tahle témata, která s tím souvisí. Znamenalo to, že jsem měla možnost strávit v Americe 3 týdny s 6 kolegy z dalších zemí. Kromě mě tam byly kolegové ze Slovinska, Maďarska, z Tajvanu, z Japonska, z Peru a z Indie. A v rámci téhle menší skupinky jsme měli možnost navštívit 5 amerických měst a postupně jsme navštívili různé univerzity, výzkumné instituce, ale i vládní organizace nebo nějaké vládní orgány. A všude jsme měli možnost s jejich představiteli diskutovat o tom, co vlastně ty současné biotechnologie znamenají, jaké jsou výzvy, čem se můžeme navzájem inspirovat, protože takovým cílem toho programu je určitě propojení zemí a vzájemná komunikace v těch stěžejních tématech a vzájemná podpora k tomu, abychom je nějakým způsobem dál posouvali.
2: Dokážeš shrnout nějaké hlavní myšlenky, které jsi takzvaně odvezla?
3: Já si myslím, že jsem si odvezla hlavně spíš takové jako dojmy a další představy toho, co bychom u nás měli dělat, kam bychom měli tu vědu nebo i třeba transfer technologií posouvat. A určitě mě inspirovalo to, jak v Americe jsou všechny inovace poměrně rychle procesovány k tomu, aby byly potom uplatněny v praxi. To u nás stále ještě není běžné, i když se to velmi posouvá dopředu, tak tam si myslím, že je velký prostor pro to, abychom se ještě dále zlepšovali, protože jinak ten náš vědecký základ je tady velmi silný. Myslím si, že máme excelentní vědu, máme opravdu dobrý základ pro to, abychom byli ve světě úspěšní, viditelní, ale právě ta aplikace do praxe je prostě stěžejní.
2: A kde jsou ty největší bariéry?
3: To je poměrně těžká otázka. Myslím si, že těch bariér bude spousta. Je tady určitě nějaký historický aspekt, že třeba to u nás úplně nemělo tak dlouhou tradici, nebyl na to kladen důraz. Obecně třeba Evropská unie má poměrně striktní regulace ve spoustě oblastech, to třeba Amerika je v tomhle tom benevolentnější. A myslím si, že celkově připravenost těch institucí na tohle je trochu vyšší, že je to tam vlastně cíleně podporováno, cíleně rozvíjeno. U nás je to až v posledních letech takový další bod, kterému se univerzity velmi věnují, ale není tam až taková dlouhá tradice a není tam taková ta samozřejmost, že když něco vymyslíme, tak se snažíme to hned aplikovat, ale dlouho trvá, než se nějaká takováhle novinka dostane do praxe.
2: Často se zmiňuje, že nám chybí takový ten inovátorský mindset. Prostě nemáme to vzdělání třeba na vysokých školách nebo možná i dřív. Vnímáš to podobně, že nám chybí ty znalosti, jak to vlastně dělat?
3: Myslím si, že ano. To bude jeden z těch důležitých bodů, které nám pořád trochu brání v tom rozletu v téhle z té aplikační oblasti. Je pravda, že u nás, co se toho vzdělání týče, máme někdy ty obory velmi oddělené od sebe, že to není provázané, co se týče právě těchhle z těch různých oblastí a nějaký, ať už marketing nebo transfer, nebo obecně tady ta průmyslová propojenost, tak tam někdy výrazně chybí.
2: No je to samozřejmě velmi komplexní téma, ale když bychom měli identifikovat teďka ty největší bariéry, co myslíš, že by pomohlo tak, aby se to nějak jako výrazně posunulo? Je to třeba na úrovni legislativy, otázka financí nebo možná ještě úplně něčeho jiného?
3: Pravděpodobně to bude kombinace všeho, ale co je takovým mým názorem nebo mým pozorováním je to, že hlavně všechny ty skupiny, které by měly fungovat společně, nějakým způsobem se provázat, tak často mluví úplně jiným jazykem a je tam taková poměrně těžká dohoda. To je vlastně i jedna z těch oblastí, na které se snažíme i v rámci Biotrínu i dalších našich iniciativ trochu cílit, abychom propůjčovali prostor pro to, aby jak zákonodárci, tak vědci, tak vlastně aplikační partneři měli možnost se nějak sjednotit, najít společnou řeč a pochopit se vzájemně, co je potřeba k tomu, aby opravdu ta spolupráce velmi fungovala a mohla se posouvat vpřed.
2: To je záslužná činnost. Jak si to představit v praxi? Je to tak, že vy jste ty proaktivní, který říkáte, tak tady vám to vysvětlujeme? A nebo je to, že se vás třeba už poptávají na nějaké expertní stanoviska?
3: Je to oboje. Stává se nám, že jsme osloveni nějakými ať už institucemi nebo třeba ministerstvy, abychom poskytli nějaké odborné stanovisko k danému tématu, které se zrovna řeší, ale zároveň i my se snažíme oslovovat ať už firmy nebo výzkumné instituce k tomu, abychom se provázali, abychom dostali ten prostor dál diskutovat výzkum nebo vývoj v té dané oblasti, abychom to propojovali. Takže se snažíme i v rámci našich webových stránek nebo konferencí, které pořádáme, dávat prostor všem těmhle s těm oblastem nebo zástupcům všech těchto oblastí, prostor pro to, aby se vyjádřili, aby mohli vznést to, co je pro ně důležité. Takže jsou to obě strany.
2: Ty jsi sama vědkyní a zároveň tady tou komunikátorkou, která se to snaží zjednodušovat. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
3: Já si myslím, že nejtěžší je asi to všechno spojovat, mít pořád dostatek fantazie nebo nějakého kreativního myšlení k tomu, jak ty cesty provazovat. Takové to jednání s těmi jednotlivými stranami, kdy se vlastně snažíme opravdu propojovat velmi různé oblasti, velmi různé styly té komunikace a i zájmy, které jsou cílem těch jednotlivých stran. Tak tohle z toho propojování, postupná komunikace všeho a přetváření to do nějakého společného jazyka, do společných závěrů, je asi tou nejtěžší stránkou.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Co by o biotechnologiích měl vědět každý?
3: Že se bez nich neobejdeme.
2: Kde a jak tě napadají ty nejlepší nápady?
3: Ve chvílích, kdy nechci pracovat. Takže na procházkách, v hospodě a podobně.
2: Čím jsi chtěla být jako malá?
3: S spisovatelkou.
2: Jak vypadá tvá ideální dovolená?
3: Někde, kde je úplně všechno, hory, moře, památky a určitě s někým blízkým.
2: Co si kupuješ jen tak pro radost?
3: Já mám obecně ráda zážitky, takže právě třeba letenky nebo lístky do divadla, na nějaké koncerty a podobně.
2: A co o tobě kolegové nejspíš neví?
3: Doufám, že to, co vědět nemají.
2: Dnes si povídám s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou a už jsme probrali její výzkumy i to, jak vědu a výsledky komunikuje a dostává do praxe. Mě by ještě zajímalo téma české vědy. Jaké je to být vědcem nebo vědkyní na začátku kariéry?
3: Já si myslím, že je to velmi stimulující prostředí, protože určitě dělat vlastně nějaký výzkum, který má smysl, který nás baví, který třeba i láká studenty nebo kolegy k tomu, aby se k nám připojili, aby je to naše téma zaujalo, je poměrně složitá a komplexní záležitost. A co vnímám jako takovou asi v tuhle chvíli nejnáročnější disciplínu, je určitě dostávat finanční podporu těch našich výzkumných projektů. Obecně projektové žádosti a celkově podpora toho daného výzkumu je velmi složitá a finančních prostředků na vědu a výzkum stále ubývá. A je pravda, že mladí výzkumníci nebo vědci jsou poměrně znevýhodněni tím, že ještě za sebou nemají až tak dlouhou úspěšnou kariéru v porovnání se seniorními kolegy, s profesory, kteří už za sebou mají hodně výstupů a jsou takovou lepší volbou.

0: Úspěšnosti jsou velmi malé. Já vím, že u projektů, které byly udělovány v posledním roce nebo v posledních dvou letech, tak v jednotlivých soutěžích se ta úspěšnost pohybovala okolo 5 až 10 nebo 12%. Takže je to opravdu velmi málo a myslím si, že drtivá většina těch projektů, které jsou podány, jsou na poměrně vysoké úrovni. Takže vybrat z nich opravdu jenom těch pár, které jsou potom podpořeny, je, věřím, velmi těžká disciplína.
1: Ty jsi ale měla štěstí, povedlo se ti, dostala si grant. Mě by ale zajímalo, co by ti pomohlo jako obecně v tom prostředí, aby bylo jednodušší být začínající vědkyní, která vlastně si začíná budovat vlastní týmy, vlastní projekty. Máš nějaké tipy, co by ti pomohlo?
0: Určitě by bylo skvělé, kdyby grantové agentury vypisovaly konkrétně soutěže pro mladé výzkumníky. V posledních letech se takovéhle soutěže začínají objevovat. Jsou opravdu cíleny na to, aby tam mladí vědci, kteří mají například do 5 nebo 8 let od dokončení doktorátu, mohli podat svoje projekty a je tam trochu vyšší šance na úspěšnost oproti těm klasickým grantovým soutěžím. A tak si myslím, že čím více jich bude, tím lépe pro nás, pro všechny. Ale určitě by pomohla i nějaká větší připravenost nás jako relativně čerstvých absolventů vysokých škol v tom, jak se vlastně grantové přihlášky podávají a jak mít vlastně co největší šanci v těchto soutěžích uspět. Protože já jsem se s tou přípravou projektů setkala až ke konci svého doktorského studia a rovnou jsem vlastně začala grantové žádosti psát, vytvářet a neměla jsem až tolik povědomí o tom, co by mohlo být zlepšitelné nebo mohlo být lepší, mít větší šanci na úspěchy. Takže určitě nějaká inspirace našimi zkušenějšími kolegy, nějaké semináře, workshopy, jakýkoliv takovýhle program, mentoring a podobně, si myslím, že by určitě mohly být častější, běžnější a že by nám, mladým vědcům, mohly dát lepší šance na to uspět.
1: Říká Simona Peroutková, mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání do pořadu Žárovky.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.